nebi splním mu joint, snažím se vypnout hlavu. Teď žádný studio, jdu z baru do baru a z varu do Prahy pak plava. To tu už zabila fakt fresh, chutila jako ananas.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
1: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
0: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Jmenuji se Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
5: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
6: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Night.

Na Fresh Radio.

ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůži. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

0: co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
2: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
3: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
7: Nečekejte, že vás uvidí a rozhlédne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
8: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: Tech Talk.
11: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
12: Tech Talk.
13: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partisud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partisud Morava CZ.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Březinská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
3: Tech Talk.
4: Tech Talk.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.
3: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day,

0: jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
4: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tech Talk.
1: Nový den, nový start, Fresh Radio a Tech Talk, krásný den všem, no a voda chybí. Nezaprší a nezaprší a když už zaprší, no tak prší možná až moc a to tehdy, kdy vlastně vůbec nechceme. A za chvíli si povíme více infa, protože je to celkem tragédie.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Kdo se dívá kolem sebe, frešáci, tak si možná všiml, že vodní nádrže jsou KO. Takový orlík je teďka mimořádně na nízké hladině, vodní nádrž tam klesla pod úroveň, kterou známe snad z dob napouštění. No a v tom není problém jenom to, že je sucho, protože orlík má v celé vltavské kaskádě důležitou roli. Pomáhá držet průtok Vltavy tak, aby neutrpěla ta říčka nějakým nedostatkem vody, protože nebude voda... Praha, no ještě, že mají ty balené vody, tak bych to asi řekl. No a teďka trošku vážněji, naštěstí taková letošní krize, co byla, taky v těch nejhorších scénářích byla plánovaná. No a ještě tady máme vodní nádrž Slapy a ta nás letos snad asi už zachraňuje. Tak Slapy, drž se.
0: Tech Talk. Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
6: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
7: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
8: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
9: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: No, super.
12: Co no super?
11: Ta rýha tady na nárazníku.
13: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
14: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
15: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
16: Moje auto mě reprezentuje.
17: Automička IMO.
16: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
17: Automička IMO.
16: Perfektně umyté auto od 109 korun.
17: Automička IMO.
16: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
17: Automička IMO.
16: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Miami girl.
1: Tech Talk.
2: AI je všude. I v mobilu, no a teďka už i implementovaná a umí toho moc. Na Freshi za moment více informací, buďte s námi, možná budete překvapeni.
1: Tech Talk s Honzou Foldýnem.
3: No, super.
1: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku zdravotně nezávadnou.

0: hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Cechtov.
1: Mobilní asistenti už nejsou jenom na rychlou otázku nebo napsání zprávy, jo? Protože frešáci AI v mobilních operačních systémech teďka dostává dvě praktické novinky. První může v podstatě tak, že prý pomůže s nastavením telefonu. Stačí asistentovi říci, co chce změnit, třeba zvuk, displej a tak dále. Napíše, co teda udělá, vy to potvrdíte, no a máte hotovo. A za chvíli se taky povíme tady na Fresh Rádu i o další novince, kterou ten AI mobilní asistent umí. Podíváme se na to.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Před chvílí jsme řešili, že nastavení telefonu na nejrozšířenějším operačním systému mobilu už nemusíte řešit, napíšete prostě AI, co chcete a ona to nastaví přímo za vás. Kromě teda toho, že je tady i druhá novinka, která snad překvapí všechny cestovatele, co neumí úplně jazykem, kde cestujou, protože frešáci, překlady, to je široké téma. No a v režimu živé konverzace má umět průběžně překládat rozhovor s člověkem, který mluví jiným jazykem. Člověk mluví, vy čtete titulky, co mluvil, no a vy mu odpovíte a on si přečte titulky ve svém jazyku. Zkrátka, takový krásný romantický život s cizencem může začít. Tech Talk.

0: Tech Talk. Ty novinky v telefonech s tou AI, jo? No tak konverzační překladač nebo automatické nastavování, teďka čtu, že to teprve implementují, jo? Takže zas tak horlivé a rychlé to nebude, takže můžete být zatím v klidu, že to nemáte v těch telefonech, ale důležité je, že to bude, je to přislíbené a prý dokonce už část vyvolených to má, takže pokud to už máte, můžete zaflexit. No a třeba včera, frešáci, jsem zjistil na jablečných mobilech, že klávesnice umí normálně sčítat. Nevím, jak je to možné, ale když napíšete třeba 133 plus 575 nebo kterékoliv jiné číslo, jo, a dáte tam za to rovná se, tak ono se to normálně sečte. Nechápu to, je to husté, tak to když tak zkuste.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Fresh Radio.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymarathon.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí. Ostrava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: Techtok.
1: Techtok je stále s vámi, dobré dopoledne, děkujeme za všechny posluchače, co ladí, ať už na 103.6, 88.6 nebo na 106.5 FM, či taky na Bua Online, protože tam taky vysíláme a můžete nás ladit klidně i na druhém konci světa. No a my už pokračujeme za chvíli s dalším technickým tématkem, takže buďte s námi.
0: Techtok s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Matematici, technici a taky marketáci se sešli a spočítali, že mít jenom jídlo v obchodech je prostě trapné, taky neefektivní. No a frešáci čím dál častěji v obchodech, proto narazíte i na školní jachtovku, horkovzdušnou fritézu, nářadí, vybavení na zahradu. Ano, i já se hlásím, taky mnoho těchto věcí mám ze supermarketu, nebudu kecat, taky jsem ten lapač těch lidí. No a důvod je prostě jednoduchý. Peníze. Na takové kusy mají totiž možnost mít větší marže. No a kdo by si nekoupil, že jo, fén, friťák, ponožky, či taky novou automatickou sedačku za skvělou cenu. A když máte s sebou taky ještě mobil s aplikací, že jo, třeba tam hodí skvělá, super cena, minus 10%, no neberte to. A pak se divíme, že ty číselka z toho bankovního účtu jak si rychle padají dolů a pak brečíme, že nemáme prachy. Můžete poděkovat supermarketům. Sorry.
0: Tech Talk.
1: Švírování je zakázané, no ale i toto celkem, co udělali, tak je to celkem chytré, takže za chvíli se podíváme na to, jak se nemá v podstatě dělat švírování a hlavně radši to nedělejte, protože dopadnete jako Číňan.
0: Tech Talk s Honzou Foldýnem. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tech Talk.
1: Robotické vysavače doma bereme jako snad neškodného pomocníka. Pokud uklízí jak má, tak ještě byste mu i čokoládku za odměnu dali, že jo? No a jste na Fresh Radio a tento pán to celkem udělal se zádrhelem, protože některé modely mají v sobě kameru, no a tím se z obyčejného spotřebiče stává citlivé zařízení. A teď jo. Na Tajvanu pomocí této berušky chodící muž odhalil nevěru své paní a záznam použil u soudu. Ten samozřejmě konstatoval, že je to pravda, je to OK, rozvedli a tak dále, jenže ta žena, co to udělala, tu nehoráznost, tak ho následně zažalovala za tajné nahrávání bez souhlasu a smolík, bohužel, pán si teďka pěkně sedí v chládku za mřížemi. Jo, normálně dostal natvrdo pár měsíců, no a psycho je to, že je bez manželky, a vlastně i bez toho vysavače. Bobíček.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Tech Talk. Tech Talk.
1: Tak co pak jsme se dozvěděli dneska na Fresh Radio? Pokud má chytré zařízení kameru, tak nesmíte ji zneužívat, jinak půjdete sedět. V obchodech jsou schválně kromě potravin i věci jako fény, fritézy a tak dále, protože na to mají vyšší marže a proto dokážou více vydělávat. A to dokonce více ještě, než byste čekali. AI asistent v mobilu je chytřejší, než si myslíte. Už to implementují v podstatě všude možně. Už to bude snad na každém telefonu za pár měsíců. No a můžete se třeba vyhnout nastavení otravnému, taky překládání rozhovoru na recepci v hotelu a tam někde v tramtáři, protože překladač to taky je teďka novou verzí AI v mobilních telefonech. Takže držím palce, ať to máte co nejrychleji.
0: Tech Talk. Tech Talk. Tech Talk. Tech Talk. Tech Talk.
1: Tak jo, pro dnešní den máme splněno, hezký den, no a my se opět uslyšíme, tentokrát mimořádně v pátek, a to s Mikaelou mezi 14. až 17. a potom tradičně o víkendu mezi 9. až 11. Mějte se skvěle, tak jak se říká fanfárově, a brzy naslyšenou, čus!
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Rádio Fresh. Fresh. Metropolitní rádio.
1: Je to tady nedělní živé vysílání Fresh Rádia s datem 6. září roku 2026. Začíná, máme 9:30, jsme na Masarykově náměstí v Ostravě, kde odstartoval další ročník vlastně nejstaršího maratonu v České republice, Ostrava City Marathon by Brembo. A jak jsme celý týden avizovali, budeme mít dnes v našem improvizovaném mobilním studiu spoustu hostů. A jaké by to bylo uvítání všech těch, kteří nás poslouchají v éteru, kdyby nezačal ten, který celý maraton odstartoval a ten, který musel přejít tajemnou řeku na druhou stranu, aby mohl v Moravské Ostravě odstartovat tenhle ten maraton. Vítáme starostu Slezské Ostravy Richarda Vereše. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak Richarde, jaké to dneska bylo? Vy jste už tady i v loňském roce určitě byl. Zahajoval jste už?
2: Zahajoval jsem i v loňském roce, myslím si, že běh na 10 km a štafety, nicméně v loňském roce bylo opravdu nepříjemné počasí, protože velmi intenzivně pršelo, takže dneska ten zážitek je o poznání příjemnější, protože máme krásně sluníčko a myslím si, že i pro běžce to dneska bude daleko příjemnější zážitek.
1: Teďko se ptám tak z té sportovní terminologie. Řekl jsem, že jste za řekou na té druhé straně, mimochodem prý nejdynamičtěji rozvíjející se obvod Ostravy, alespoň tak nějak jsem to četl. Naběháte vy se takhle, když třeba musíte jít něco řešit i tady na tu Moravskou Ostravu?
2: Já teda rád přebíhám přes tu řeku, ať už na oběd, protože restaurací tady v Moravské Ostravě je samozřejmě více než na tom Slezském břehu zatím. A zároveň třeba i na magistrát, když chodím něco vyřizovat, tak rád se projdu právě kolem té řeky, což je mimochodem ta trasa, kterou dneska ti běžci běží a je to opravdu příjemné a myslím si, že se máme i čím pochlubit oproti jiným maratonům, protože City Marathon opravdu probíhá jak tím centrem města historickým, tak krásnými Komenského sady, tak právě podél řeky, což určitě běžci ocení.
1: A co je takhle na Slezské Ostravě a sport obecně a potom i vy jako starosta, jaký sport třeba vy máte nejraději?
2: Tak já teda nejraději mám badminton, se musím přiznat, protože oceňuju, že během krátkého času člověk opravdu spálí spoustu kalorií, což v politice je důležité mít zapojeno, ale na Slezské Ostravě samozřejmě podporujeme všechny sporty, protože máme u nás spoustu spolků, sídlí u nás Baník ostatně, na Slezské Ostravě stále ještě SK Slezská, že jo, máme tam opravdu spoustu sportovních klubů a my se snažíme je velmi intenzivně podporovat, protože ten sport nejenom, že je užitečný pro naše zdraví, ale vede i k nějaké komunitě a k nějakému setkávání, což je v dnešní době velmi důležité.
1: Co byste popřál všem těm běžcům, kteří se třeba vydali na ty dvě nejtěžší tratě, na ten půlmaraton a maraton?
2: Tak já tam samozřejmě spoustu běžců znám, takže už jsem se s některými bavil, já jsem říkal, že hlavně jim přeji pevnou vůli a aby opravdu doběhli, protože to je někdy nejtěžší, přicházejí různé krize samozřejmě během běhu, ale myslím si, že dneska opravdu v tom prostředí a v počasí, které dneska máme, tak

0: mají velkou výhodu a doufám, že se to všem povede dokončit.
1: Pane starosto, moc děkuji, že jste dorazil tady k nám do studia. Držíme palce, ať se na Slezské daří nejenom sportu, ale taky kultuře a vůbec úplně všemu. No a doufáme, že to dneska všichni přežijou tak, jak mají.
0: Moc díky, hezký den. Off my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

0: používáte WhatsApp, tak byste teďka měli poslouchat, abyste nebyli překvapeni. Jsme Fresh Radio a pár korunek byste si mohli třeba našetřit, jo?
1: Tech Talk.

Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Kiss Me Sixpence na Fresh Radio právě
1: jsi
0: teď.
1: To udělala.
0: Jo, Kiss Me, děkuju, tak počkej, ale to bylo do mikrofonu, ne na mě, jako bohužel. No.
1: Ty jsi to prozradil, no, to jsi neměl.
0: No, zas nic. Tak to dostali posluchači, tu pusinku. A začíná druhá hodina našeho živého vysílání z Brembo Ostrava City Maratonu 2026, který probíhá, nebo je součástí Moravské a Slezské Ostravy a je odstartováván a finišován na Masarykově náměstí. A už jste mohli slyšet moji kolegyni Mikaelu, ahoj.
1: Ahoj, já nevím, jestli ty už jsi dneska něco zaběhl, ale já jsem vyloženě doběhla. Možná ještě někoho doběhnu.
0: Já jsem vlastně běhal od včerejšího večera do dnešního brzkého rána a zase potom během dneska před startem tady, tak tady se řešily velmi zajímavé věci, kdy jsme museli řešit povolení pro naše mobilní studia a tak podobně. No.
1: Takže jsi naběhaný až.
0: Já jsem naběhaný až.
1: To potom krásně odpovídá.
0: Já si myslím,
1: odpovídá.
0: Že jsem si dva takové maratony už zaběhl. Asi ne jako v celku a ne na takový počet, ale minimálně stresově. Co ty, Mikálko? Jaký byl grill-off? Byla se podívat?
1: Byla jsem tam a zdržela jsem se déle, než bylo původně v plánu, protože to prostě bavilo.
0: Kopečky potom byly?
1: Počkej, tyhle kopečky ne, ale jako borci tam jezdili do fakt hustých kopců s hustýma kárama. Brouk teda ne. Co jsem odjížděla, tak stál na svém místě, to se nemusíš bát.
0: My jsme na zvýšenou akci dali toho nejnižšího brouka našeho. Takový extrém.
1: No samozřejmě tam tahali hasiči, že jo, protože kupa bláta, občas to tam někdo nevie, ale za mě to bylo velmi dobré. Super.
0: Pandu si vzala na výlet?
1: Já jsem tentokrát nevzala pandu a nechali jsme zaparkované dále, protože jak jsem viděla, jak tam přijížděly ty fabky, tak jsem si říkala, že by to nemusela přežít už vůbec.
0: By si myslela, že to je jedna z rekvizit.
1: No právě.
0: Dobře, co ty vlastně běh a běhání?
1: Nic, velký špatný. Dobře. Jediné, kde jsem naposledy běhala, bylo na střední škole, taková ta povinná 15-stovka, neměla jsem to ráda. A nepočkej, ještě jednou jsem běžela 6-kilometrový závod se psem, Hard Dog Race, ale řeknu ti, nejsem na to úplně stavěna.
0: Hele, já tě to naučím, je to úplně jednoduché.
1: Bože, to jsem nechtěla slyšet při neděli.
0: Ne, je to úplně jednoduché.
1: Tak jaké?
0: Dáš si okurky a zmrzlinu.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: stále vysíláme z Ostrava Brembo City Marathonu 2026 živě z Masarykova náměstí. Jsme za to hodně rádi, těch snad 3000 běžců, kteří tady jsou, podávají neskutečné výkony. A dobrá zpráva je ta, že ti nejrychlejší, kteří běželi půlmaraton, už se dostali do cíle a nám se podařilo exkluzivně zachytit jednoho z nich a mám proti sobě Leoše. Leoši, ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, dobrý den, zdravím všechny.
0: Otázka je jednoduchá. Odkud si, jestli můžu teda týkat, odkud si k nám přijel a co tě přilákalo na tenhle ten vlastně nejstarší maraton v České republice?
1: Jasně, tak já všechny zdravím do rádia. Já jsem přijel z Prahy, ale samozřejmě z Prahy nejsem, jsem z jižních Čech, takže takový usedlý všude.
0: Takže tomu rozumím tak, že někde jako okolí, zřejmě tomu Českých Budějovic, přestěhováno do Prahy a přilákalo tě to tady do Ostravy. Máš nějaký vztah k Ostravě? Jako když je takhle schválně, jako než se budu ptát k tomu sportovnímu výkonu, jak vnímáš Ostravu? Takhle bych se zeptal.
1: No, Ostrava je krásná. Já jsem vždycky rád jezdím. My tady máme kamaráda z vysoké školy, Richarda, takže se sem tady občas navštěvujeme a jezdím sem rád na festivaly a jakmile jsem zjistil, že jsou tady i hezké běžecké závody, tak jsem neváhal a přihlásil se.
0: Oni jsou tady i jiné hezké věci a je jich tady spousta. Dobře, 21 kilometrů, to je ta informace, 21. kterou jsem dostal od tebe, Leoši. Za kolik si to zaběhl, protože já ti můžu pogratulovat k třetímu místu, třetí nejrychlejší běžec.
1: Ano, děkuju moc krát. Já jsem to zaběhl, teď si koukám na svoje chytré hodinky, hodina 15.39. Což je relativně krásný čas, protože já jsem měl minulý týden zranění.
0: To jsem se chtěl zeptat, no, slyšel jsem o tom.
1: Já jsem uklouzl na dřevě a museli mi sundat palec, teda pardon, ne celý palec, nehec palce na noze.
0: Au.
1: Takže to bylo velmi bolestivé a vůbec jsem nečekal, jestli se dneska postavím na start, tak jsem překvapený a hrozně potěšený, že se nakonec povedlo.
0: Další zásadní otázka. Mimo jiné, trať vedla přes Komenského sady, což je vlastně takové unikum Ostravy, kdy v téměř samotném centru na předělu Moravské a Slezské Ostravy je obrovský park sad. Co na to říkáš, jak se tam líbilo, jak se tam běželo?
1: Mně se tam líbilo moc. Bylo perfektní, jak jsme běželi dlouhou rovinku tam, pak jsme se otočili a běželi jsme druhou rovinku zpátky, že jsme se mohli podporovat navzájem s běžci, který běželi třeba za mnou a zároveň jsem věděl, kdo je za mnou a mohl jsem podle toho přidávat nebo ubírat.
0: Poslední otázka, abych moc nezdržoval. Jak oslavíš tohleto třetí místo? Už je nějaký plán?
1: No, tak určitě si dáme nějakou skleničku na oslavu a samozřejmě pro regeneraci je důležité doplnit rychle sacharidy, tak třeba i nějaké ostravské dobré pivo.

0: Ostravské dobré pivo, dobře, no tak jo. My jsme se taky bavili o tom, co ti takhle jako zahrát pro radost, no a napadla mě Celeste Buckingham, která je více než příznačná. Run, run, run, právě teď na Fresh Radio. Leoši, díky moc za návštěvu.
1: Díky moc, mějte se.
0: Už za chvíli tady v našem studiu taky přivítáme osobu, která je hodně spjatá se samotnou akcí. Nechte se překvapit, vydržte po Celeste Buckingham.

0: Run, run, run pro všechny běžce ostravského Brembo City Marathonu 2026 a taky pro posluchače Fresh Radia, které právě z téhleté akce živě vysílám. Pokud jste na náměstí, klidně za námi přijďte, máme tady i nějaké dárečky pro vás všechny. Pokud ještě nejste, tak klidně doražte, protože okolo 14. hodiny bude vyhlašování. Je tady spousta věcí, ale já už vítám ve studiu dalšího hosta, a to ambasadorku závodu Emílii Přivřelovou. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: My jsme se tady ještě předtím, než jste dorazila k nám do studia, tak na to, co to znamená taková ambasadorka, jak jste se k tomu dostala? A dostal jsem od vás tu informaci, že vy jste vlastně historicky spjatá s touhletou akcí. A moje první otázka na vás je tedy naprosto jednoznačná. Jaký je rozdíl mezi takovým maratonem moderním, moderně pojatým, kde je snad 3000 běžců ze všech možných krajin? A jaké to bylo třeba před takovými 30-40 lety? Bylo to úplně něco jiného?
1: No bylo, rozhodně bylo, protože ta akce, kterou já jsem byla, na které jsem byla, na tom maratonu, který se běžel v Ostravě taky a běžel se ve OKD Poruba stadionu a jel po Leninové třídě do Vřesiní.
0: Takže ta trať
1: na
0: byla
1: Kijovice,
0: spíše jo, mimo Ostravu, nebyla v tom
1: mimo
0: centru.
1: Mimo Ostravu, bylo to 300 metrů výškový rozdíl.
0: Wow.
1: Byslavice a tam ty vesnice, které nasledovaly. A vrátili jsme se zase zpátky na ten stadion. A jednou jsme měli jenom občerstvovací stanici a to bylo v Kijovici. No, jinak se nestarali o nás vůbec, jestli existujeme nebo nějak tak.
0: Takže prostě buď jste doběhli nebo ne.
1: Ano, bylo to taková popelka. A kromě toho byla to výsada jenom těch mužů.
0: To jsem se chtěl přesně zeptat.
1: Běhat maraton a ženy kdysi nemohli běhat ani 5 kilometrů, 10 kilometrů. To bylo až v roce 1969 bylo uznáno, že můžou ženy běžet 1500 metrů na dráze.
0: Takže byste byla taková průkopnice?
1: Ano, jo. A takže to bylo velice náročné potom běžet ještě maraton, ale my jsme se dozvěděli, že v cizině, v Bostonu běželi tři ženy maraton. A já jsem byla ve skupině trenéra Toníka Procházky, který vedl k tréninku jenom muže. Měl mě jedinou ženu mezi kolektivem, jo. A já jsem byla zvyklá, že aj 30 kilometrů jsem s těmi klukama dokázala běžet.
0: A držela jste tempo s nimi?
1: Ano, úplně. A ještě jsem
0: ještě
1: někdy
0: jim
1: je trošičku jako potrápila.
0: Takže
1: a tak jsme se rozhodli, že bychom zkusili ten maraton. Ačkoliv nebyla jsem na to natrénovaná natolik, jaké tempo bych mohla zvolit, co bych mohla vydržet. No, ale podařilo se to nějak takovou vůli a to.
0: Rozhodně smekám klobouk a myslím si, že všichni naši posluchači. Co byste popřála všem těm běžcům a běžním tedy dneska na tom závodě?
1: Jo, já bych jim přála vždycky dobrou mysl, tréninky, bez toho to nejde, jo, aby jim sloužilo zdraví hlavně, a sportovali celý život. Já na sobě cítím, že ta energie, která kdysi byla ve mně, se nestrácí. Že i v pozdním věku může člověk sportovat a cítit se lépe, jak fyzicky, tak duševně.
0: To je krásná tečka, ambasadorka Ostrava Brembo City Marathonu 2026, Emílie Přivřelová. Děkujeme za návštěvu.
1: Jo, děkuju taky a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
5: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
6: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Stále jste na Fresh Radio. Stále vysíláme živě z Ostrava Brembo City Marathonu 2026. Máme tady dalšího hosta, dalšího zajímavého hosta. Dneska se to tady hemží, jedeme to zleva doprava, z vrchu nahoru. Vím to, že tady je ředitel závodu Jiří Kozubík, krásně na mě ukazuje tu plácačku na krku. Jirko, vy už jste u nás byl v našem standardním studiu nad klubem Fabrik tady v centru Ostravy. Teď jste v mobilním studiu. Co se od pátku změnilo, kolik jste toho museli ještě stihnout udělat dneška a spal jste vůbec na dnešní den, aspoň chviličku?
1: Spal jsem na hotelu tady v blízkosti náměstí podle hodinek nějakých 4,5 hodiny. To není standardní čas, ale trošku jsem se vyspal. Sjeli jsme to hodně, postavili jsme tady to náměstí, několik stovek zábran, řešili jsme neustále nějaké vozidla, které byly na trase, nakonec se to podařilo všechno vyčistit. Zároveň jsme řešili ještě jedno vozidlo 15 minut před startem na naší trase, které nám tam zavazelo. Naštěstí spolupráci s policií jsme to taky dokázali vyřešit.
0: Super, takže trať je krásně čistá. Kolik je tady nakonec přihlášených na všechny závody? Víme zhruba orientační číslo?
1: Já mám číslo přihlášek, které se registrovaly už dopředu a to bylo přes 3000 lidí.
0: Wow.
1: Aktuální číslo, kolik nastoupilo, kolik je na trase, zatím nemám, pořád to běží a ještě jsem se k tomu opravdu nedostal.
0: Mimochodem, nám se podařilo odchytit do živého vysílání jednoho z běžců, konkrétně bronzového půlmaratonistu Leoše z Prahy. Tak se nám tady rozplýval, jak je to supermaraton. Řekněte nám něco o té historii téhleté akce, protože jestli se nepletu, tak je to opravdu ten nejstarší v České republice? Nebo jeden z?
1: Dá se říct, že to je ten nejstarší. První ročník byl v roce 1923. Teď máme 67. ročník, trochu to nevychází, ale to je tím, že byly různé mezery, když byly války, nebo prostě když se měnil organizátor a něco se měnilo. Takže to vlastně první maraton, který tady probíhal v tom roce 1923. A před těma 4-3 lety vlastně jsme slavili to 100. výročí od vzniku.
0: Další otázka je, dneska, když se dělají různé akce pro lidi a pro veřejnost, tak vždycky je to o tom kompletním programu, protože, jak si to nebudem si nalhávat, vždycky řeší celá rodina, kam se vyrazí. Je tady i nějaký doprovodný program a co se tady ještě bude dneska odehrávat?
1: Právě teďka za naším mobilním studiem probíhá před pódiem ukázka juda, baníku z Ostravy, kteří tady ukazují svoje umění a za chvilku tady ještě bude hrát mladá kapela Ballistic. A mimo jiné tady máme samozřejmě stánky partnerů, různé soutěže pro děti, různé zkoušení.
0: I běhy, že jo?
1: I běhy, ale v těch stáncích vidím různé doprovodné programy. Můžete si změřit, jak jste výkonní, tlustí nebo tenčí. Tam u fakultky jsem viděl, jsou tady nějaké masáže, tejpování, děti hrají nějaké hry, vyhrávají nějaké ceny.
0: Zásadní otázka, co přejete všem běžcům? A jestli třeba máte ještě na finále nějaké poděkování pro někoho?
1: Já těm běžcům hlavně přeji, aby se jim dobře běželo, aby jsme neměli nějaké velké kolapsy. To se samozřejmě stává a už to tady víme, že něco takového řešíme, ale to je na každém závodě. 3000 lidí, prostě ne každý to zvládne, každý je zdravý. Já bych chtěl, aby si to každý hlavně užil tak, aby doběhl možná v tom svém vysněném čase, aby se nám úplně neoteplilo popolední, aby ti maratonci, kteří jsou nejdýl na té trase, to zvládali celkem v pohodě a nemuseli probíhat moc hustě pod tom kropícím vozem těch hasičů. Samozřejmě to poděkování patří především partnerům, kteří nás podporují, a že tu titulární partner Brembo, který je i v názvu závodu, ale samozřejmě podporuje nás i statutární město Ostrava, obvody Moravské Ostravy a Přívozu a Slezské Ostravy, podporuje nás kraj. Tady bez těch podpor by to nešlo. Zároveň kolegové z policie, dopravního inspektorátu, popřípadě městská policie, která nám pomáhá regulovat konkrétní křižovatky. Bez nich bychom se prostě neobešli na takovém závodě.
0: Jirko, moc děkuju, že jste si našel čas, že jste dorazil k nám do studia tady live. No a ať to všechno klapne dneska a ať se třeba zaběhne i nějaký rekord.
1: Super, děkuji, že jste tady s námi a já jdu zpátky na trasu, aby jsem vyhlížel nejrychlejšího maratonce.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
1: Máte auto bez couvací kamery a chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava.cz.

0: aktuální hitovka Taylor Swift na Fresh Radio The Fate of Ophelia. Neděle 6. září roku 2026 patří Ostrava Brembo City maratonu, který se běží z více než 3000 běžci a start a cíl je v centru na Masarykově náměstí. A my máme ve studiu další hosty, tentokrát je od generálního partnera z Bremba a je to general country manager Giovanni Capuffero Ronchetta a taky ředitelka, konkrétně personální, Michála Badrová. Good morning, welcome in our studio.
1: Good morning. Dobrý den.
2: Já teďka vím, já budu mluvit teda v češtině, protože vím, že paní Michála nám udělá krásný překlad. Jak se běželo, protože víme, že Giovanni běžel závod, tak jaký závod běžel a jaké to bylo?
1: Yes, so Giovanni, we know that you were running, so what was your run and how did you like it?
3: I ran half marathon, was amazing, were full of power and amazing people, amazing environment.
2: And amazing weather.
1: Tak běžel jsem půlmaraton a bylo to výborné, protože byla perfektní atmosféra, perfektní počasí a perfektní lidé.
0: Otázka z mé strany pro Giovanniho. Jak dlouho jste tady v České republice a co říkáte na Ostravu?
1: So the question for you, Giovanni, how long you are here in Czech Republic and how do you like Ostrava?
3: Okay, I've been here since 3 months now. Ostrava is amazing. There are a lot of beautiful spots. You can enjoy the weather in this period. You can enjoy having a lot of walks, staying in the open nature. So it's really beautiful.
1: Tak, jsem v Ostravě a v České republice teď 3. měsíc a musím říct, že Ostrava je velmi krásná, má spoustu zajímavých míst venku a vlastně v okolí, takže pěkná místa, která se dají navštívit.
2: Mě bude zajímat, co řekne potom Giovanni na naši zimu tady.
1: Okay, so I'm curious how you will like our winter, yeah?
3: As well, yes, I enjoy the cold weather.
1: Určitě, užiju si chladné počasí.
0: Moje otázka je, protože my jsme taky rádio, které je autíčkářské, to jde vidět, a moje otázka je následující. Brembo je světoznámý výrobce brzd, ale při běhu zrovna brzdit nepotřebujete, tak jak jste se dostali k takovému partnerství?
1: So okay, the question is that our radio is also the fan of cars, of automoto, but as Brembo, yeah, you are working and producing brakes, so how it is connected with the run?
3: I would say that running and brakes have something in common, linked, no? Because you need to run as fast as you can, but then at the end you have to brake. So it's important, the connection between us and the running activities.
1: Tak já myslím,

0: Že právě ten běh a brzdění je velmi propojené, protože běžíte, jak nejrychleji dokážete, ale zároveň pak potřebujete správně a bezpečně zabrzdit. Takže myslíme, že to propojení je velmi úzké.
1: To je moc krásně řečeno, děkuju za to. Thank you.
0: Yeah, thank you, very nice set.
1: Kolikátý závod to váš třeba byl a jaký nejdelší jste kdy běžel?
0: Okay, so which run it was for you and how fast you were running?
2: Okay, I did the half marathon, but today for me was not the time important. It was to enjoy the environment. So this was my goal today.
0: Tak běžel jsem half maraton a vlastně dnes pro mě nebyl důležitý ten čas, za který to uběhnu, ale vlastně běžet.
3: Já mám další otázku. Ostrava je v České republice známá jako taková special part of country, velmi svérázná. Jak se vám zpracuje s ostravskými lidmi a zaměstnanci?
0: Okay, so the question is that Ostrava is specific in the Czech Republic, the specific region, so how do you like to cooperate with Ostrava people?
2: I believe that this is for us the 15th year in this city, and we are really proud to be part of this great community. So we believe that our connection will last for the very long future, and we will find always the way to stay in contact with all the people here.
0: Tak my tady jako Brembo jsme už 15. rokem právě v Ostravě, funguje se nám tady dobře a věříme, že zůstaneme další mnoho let vlastně ve spojení s našimi lidmi.
3: Giovanni Capuffero Ronchetta a taky Michála Badurová, moc děkujeme za návštěvu tady u nás ve studiu a přejeme, aby vaše brzdy byly nadále tak prvotřídní a aby brzdily tak dobře jako na našich broucích.
0: Děkujeme, thank you.
2: Děkuji, grazie.
3: No a teď ještě jedna specialistka pro Giovanniho Something from Italy.

0: Krásné skoro nedělní poledne, za 10 minut bude 12 hodin a já vím, že začne za krátkou chviličku vyhlašování, ale já tady u nás ve studiu, v provizorním studiu, vítám hlavního guru ostravského maratonu Ottu Seitla. Krásné skoro poledne.
1: Děkuji.
0: Otto, jak dlouho jste u ostravského maratonu?
1: U ostravského maratonu jsem od roku 1989.
0: 1908, to já jsem měla 3 roky a to už jsem mohla běžet v podstatě.
1: No, dětské závody jsme ještě neměli tenkrát se běželi jenom čistě maraton, až postupně jsme přidávali půlmaraton, 10 kilometrů, štafety a tak dále.
0: Otto, a vy sám jste běžel některý z maratonů, nebo aspoň půlmaratonu?
1: Tak tady tento maraton už neběžím, pomalu 20 let se neběžím, pořádám jak už tak, a jinak tady jsem běžel 22krát.
0: 22krát?
1: Tento maraton. A jinak mám 375 maratonů odběhnutých.
0: 375 maratonů. A kde všude jste ještě maraton teda běžel? Krom Ostravy. Všude možně.
1: Všude možně.
0: Všude možně.
1: Po světě.
0: Jak velký tým se stará vlastně o celý ten maraton?
1: Tak o ten maraton se stará 15 ve výboru, jako tak. Jsou to dobří lidi, jako všechno dělají to dobře. Máme dobrého ředitele, už tady asi přede mnou mluvil, Jiří Kozubík, a funguje to, no.
0: Jirka byl i u nás v rádiu. Ukazoval, jak moc je to náročné vlastně zorganizovat počet 3000, přes 3000 lidí je letos, že?
1: Je to škoda, protože měli bychom i větší účast, protože běháme vesměs, nikdy nás nechcou pustit, protože Ostrava je rozkopaná, tak běháme v parku a tak dále, no. A tam už nevleze tolik lidí, protože jsme museli uzavřít tu registraci, jinak by bylo víc. A věříme, že příští rok už by se mohli běžet 21 km, jsme chtěli, že trasu jednu, to má dvě kola na maraton, tak věřím, že už příští rok bude přes 4000, jako tak.
0: Wow.
1: No, protože oni nechcou tady běhat dokola, jak říkají, jak si dokola, že běhají maraton.
0: To obrovské opravdu číslo. A řekněte mi, jak se objednává počasí na takovou akci? Protože dneska je podle mě úplně ideální. Neprší, není obrovské horko, střídá se to s tím sluníčko, s těmi mraky, tak jak se to dělá?
1: Tak máme vždycky pěkné počasí. Tento víkend, jak je vždycky začátkem září, v loni jsme to měli o týden později, protože už ten, kdo si nás předběhl tady, tak a tam zrovna pršelo, tak vždycky to dobu prší vesměs.
2: Já jsem chtěl říct, že to je tím, že jsi zvolili dobrého mediálního partnera.
0: No rozhodně, protože my jsme vždycky fresh a tam, kde jsme, je pěkně, takže měli bychom přijet i příští rok.
1: To doufám.
0: Otto, co přejete běžcům a na co se dneska ještě tak nejvíce těšíte?
1: Tak dobře to, aby to dopadlo všechno dobře. Běží ho už pomalu, už první vítěz maratonu doběhl, po maratonci už to v cíli, za chvilku bude start na 10 km, kde je pomalu 450 běžců, zase to bude taková lavina menší, a tak jsem rád, že to dobře, zatím to dobře probíhá.
0: Já myslím, že teďka máme i prostor poděkovat, no. Tak komu byste chtěl všechno poděkovat?
1: Tak hlavně samozřejmě výboru, našemu jako organizačnímu výboru Ostravského maratonu, potom Pulary, agentura Pulary, ještě náměstka primátora, pana Bohače a hlavně starosty Slezské Ostravy, pana Vereše.
0: Děkujeme krásně. A ještě mi řekněte, kolik si myslíte, že takových ročníků, já vím, že to je 67. ročník, tak ta stovka, ta bude, že jo?
1: Já myslím, že jo, ale já to už nebudu, ale no.
0: Ale máte dobře zvládnutý tým, jo, já jsem viděla, že tady máte dcery a tak, takže všichni pomáhají okolo.
1: Oni to přebírají po mně.
0: Přebírají.
1: Už to pomalu musím končit už a
0: děkujem. Už to mám dost. Tohle byl Otto Seitla, hlavní guru ostravského maratonu, my děkujeme za rozhovor.
1: Tež děkuji.
3: Posloucháš Fresh Radio.

0: Krajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: 7.30. Vy spěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
3: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
2: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: chuť fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
8: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
12: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
13: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
14: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
15: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: Poslední hodinka živého vysílání z Ostrava Brembo City Maratonu 2026, na kterém jsme hrdým mediálním partnerem, a mám tady dalšího z plejády hostů v našem živém vysílání, tentokrát náměstka primátora statutárního města Ostravy, pana Aleše Boháče. Dobré odpoledne!
1: Pěkné odpoledne vám i vašim posluchačům a hlavně dneska běžcům.
0: Je to tak, hlavně běžcům. Maraton už doběhli ti nejlepší, někteří ještě stále běží. Aleši, já jsem se vás chtěl zeptat, jak takhle vnímáte takové sportovce, takové nadšence, ty, co vlastně se odhodlali tady běhat, jak to celou tuhletu akci vnímáte?
1: Tak v první řadě velice nadšenci ti, co to organizují, ti, co do toho dali opravdu svůj čas a připravili tady ten skvělý maraton, tady oslovuje tisíce lidí. Hodně diváků se šlo podívat a fandí těm běžcům, protože to někdy vidím i v tom cíli opravdu potřebují. A v té neposlední řadě myslím, že dneska vyšlo opravdu počasí. Běžci jsou namakaní a časy jsou nádherné, padly tady i rekordy některé, takže jsem rád, že tady do Ostravy za náma přijeli i z dálky.
0: Z Keni tuším, že jo, to byl ten rekordman.
1: Ano, rekordman z Keni porazil tady opravdu celý traťový rekord, takže přišel v kroskách na předávání ceny, tak jsme se dívali, jestli takhle neběžel a jestli neměl ještě nějaké rezervy, ale opravdu dneska si myslím, že se to užívají všichni sportovci.
0: Když jsme tady měli, jak už jste říkal, jednoho z těch největších nadšenců Otto Seitla, toho, který zatím vším stojí, tak on nám řekl, kolikrát jako maraton běžen a tak dále. A říkal, že letos tím, že je spousta oprav ještě v Ostravě, tak ta trať je částečně omezená a proto to museli zastavit tu přihlášku na 3000 závodnicích a že si věří, že by to byla i 4. Co vůbec říkáte na tak obrovskou účast samotných běžců? To je až neuvěřitelné.
1: Je to právě nádherné, hlavně když mě o tom seznámil právě před několika lety hlavně organizátor Jirka, tak to byl ten důvod, proč jsem začal pomáhat, proč, a ten závod si opravdu zaslouží pomoc a podporu, protože na sebe umí nabalit velké množství lidí a přivézt je do Ostravy, ale vlastně tady dokážeme s tím žít. To je perfektní.
0: Teď jedna taková ta otázka stylu behind the curtain, alias za oponou. Jaké to je předávat v Ostravě keňskému běžci právě cenu? Že vy jste byl ten jeden z předávajících.
1: Na mě to nevyšlo, já jsem dával druhé místo, byl první, ale je to zajímavé, je to prostě vidět, že ta Ostrava prostě nemá hranice a myslím si, že naši lidé jsou šikovní i sportovně, i jakkoliv, a přijel se za náma podívat a shodou okolností vyhrál třeba.
0: Je to tak. Poslední otázka, nebudu to prodlužovat, protože tady je spousta atrakcí a všeho možného k vidění, ať vás nezdržuju. Co byste popřál tomuto údajně nejstaršímu českému maratonu do budoucnosti?
1: Tak vy už jste to vlastně řekl, abych to možná popřál všem Ostravanům, ať se doprava opravdu zlepší, ať není taková, že by stála a pak by umožnila vlastně ten okruh, aby nemuseli běžet 4 kolečka. Já bych se sem psal, aby to bylo maximálně na 2 kola, to znamená celá směr z dolní oblasti Vítkovice. V takovém případě by atraktivita zrostla, jeho kapacita by zrostla a proto bych mu rád přál, aby tady měl dvakrát více účastníků, aby se to zapojil každý, kdo má chuť sportovat. Je třeba pozadí, tady jsou malé děti, ale byly tady i dané ceny na 70 let, takže opravdu ten maraton je otevřený pro všechny, takže ať to vydrží a ti organizátoři mají dostatek síly a proto jim velká pochvala.
0: Děkujeme moc za to, že jste nás navštívil, taky za to, že se přece jenom ty komunikace v Ostravě zlepšují, a ať se vám daří, díky moc.
1: My děkujeme za pozvání a za to, že nám tady děláte přímo online a budíte ty lidi, aby se přišli na maraton.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kamo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Vřesínská Strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Viktor Šín, syndrom na Fresh Radio, které dneska vysílá živě z Masarykova náměstí ze samého centra Ostravy, kde probíhá další ročník nejstaršího českého maratonu Ostrava Brembo City Marathon 2026.

0: nádherně, tak možná i ta teplota fajn. Jaké je pro běžkyni takového jména, jako jste vy, a pro takovou šampionku tohle to počasí? Je to ten ideál, je to úplně to best of, nebo jaké počasí vám vyhovuje?
1: No, na maratonu už je dneska trošku teplo. Já jsem tady loni zaběhla trativý rekord, takže loni se mi tady běželo líp než dneska.
0: V tom dešti a v tom, takže ano, to chladilo prostě.
1: Ano, ano.
0: Super. Petro, pan starosta, nám tady jako mimo éter říkal, že máte za sebou i nějaké snad 200-kilometrové příběhy. O co jde? Mě to strašně zajímá.
1: Já držím světový rekord ve své kategorii 45, takže na 45 na 100 kilometrů. A zároveň držím český rekord na 100 km a na 50 km, ale toto jsou jakoby závody na silnici.
0: A to jako se dá jako těch 100 km jako na jeden zátah, jo?
1: Běžela jsem to za 7 hodin a 15 minut a je to tempo, čili za jak dlouho uběhnete 1 km, takže 1 km za 4 minuty a nějakých 15 vteřin.
0: To je neuvěřitelné. Já s dovolením teď předám slovo panu starostovi. Petře, když tady předávat ceny, jaké to pro tebe je jako takhle starosta tohohle obvodu, kde se startuje a je taky cíl, jak to vnímáš? 3000 účastníků a dokonce organizátoři říkají, že kdyby byla více Ostrava ještě opravená, že by to změnili ještě tu trať, že by se i čtyřka klidně přihlásila.
2: No, já jsem o tom přesvědčený a já si to tady užívám a moc si to užívám tady vedle Petry, protože já jsem její fanoušek a vlastně za celé moje období starostování jsem měl možnost několikrát jí s velkou pokorou přidávat nějakou cenu, protože ty její výsledky, ona je taková trošičku skromná, jsou absolutně úžasné i v evropském, možná i světovém měřítku, ale přesně si to ťukl na to počasí. Já taková zajímavost, minulý rok jsem startoval jeden závod a navlhla mi pistole, jako, jo, takže to bylo, Petra si pamatuje, že to bylo velmi, ale ona zaběhla zase rekord, jo, takže úplně super. Ale Ondro, já jsem moc věčný organizátorům, všem lidem, protože to je neskutečná příprava, neskutečně to všechno pro to musí udělat. Vím sami, co musí neskutečně udělat pro to, aby si konečně všimlo i město a obvod, aby dostávali nějaké příspěvky, podpory, takže já jim moc držím palce do dalších let a kolem sebe vidí, že to je opravdu bomba. Jako starosta jsem se tetelím, jak se říká.
0: Dovolím si další otázku na Petru. Po kolikáté tedy jste startovala tady na maratonu, jestli to dá spočítat?
1: Tak a já myslím, že po 13., ale v těch počtech nejsem úplně jako jistá si.
0: My jsme tady dneska měli i takovou veteránku jako hosta, která nám vykládala, jak se vůbec maratony vyvíjely, jak se to měnilo od snad 60. let a dále, že vůbec nesměly ženy kdysi soutěžit, že to byly výjimky, pak až postupně se začaly přidávat nějaké trati. Jak vy vnímáte třeba vývoj různých běžeckých soutěží a že jich v Ostravě je jako opravdu spousta, můžeme být toho svědkem, protože jsme byli mediálně na spousty z nich. Jak to na vás působí, jak se to vyvíjí celkově ta komunita těch běžců?
1: No, já si myslím, že mě to přijde někdy až, že se roztrhl pytel s těmi závody, že jich je teda jako opravdu hodně tady u nás, co vnímám, jakoby v Česku nebo v Moravskoslezském kraji. Nicméně, co se týká třeba tady jakoby ostravského maratonu jako takového, tak si opravdu myslím podobně jako pan starosta, že Ostrava by si zasloužila opravdu lepší závod ve smyslu tratě, jo, jakoby to kroužení prostě na tom čtvrtmaratonském okruhu pro maratonce není příjemné a jakoby velký závod, to, co já zažívám, protože tím, že jsem těch závodů už běžela hodně, tak samozřejmě různě spíš ve světě a v Evropě, prostě fandím Ostravě, že doufám, že někdy se k tomu dostane a že jednou tady bude aspoň půlmaratonská trasa.
0: Uvidíme, vypadá to, že možná se blízká na lepší časy. Společná otázka pro vás oba, co přejete do dalších let Brembo Ostrava City maratonu?
1: Určitě, ať se mu daří, ať skvěta.
2: Já děkuji, já chci ještě popřát Petře, aby to hodně dlouho běhalo. Protože když si představíš, že uběhne za 7 hodin 100 km a my se díváme na hodinky, jestli jsme ušli těch 6 000 kroků, co nám lékaři doporučují, tak je to úžasné. Já chci popřát Petře hodně sportovní úspěchu a Brembu a respektive City Maratonu Ostrava a všem těm organizátorům prostě hluboký klobouček a hodně štěstí.
0: Petra Pastrová a Petr Veselka. Díky moc za návštěvu.
1: Děkuju.
2: Díky.
3: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Every day since you

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

0: It Was, Harry Styles, Fresh Radio, 6. září roku 2026. Ladíte živé vysílání, které jde do samotného finále jako celý Brembo Ostrava City Marathon 2026, který od ranních hodin probíhá svým startem a cílem na Masarykově náměstí v Ostravě. No a jaký by to byl maraton bez toho, aniž bychom si taky krom partnerů, organizátorů, zastupitelů města nepozvali hlavního marketingového partnera. Vítám premiérově na Fresh Radio ředitele, majitele, jednatele marketingové a komunikační agentury Pulari, Luďka Loké. Ahoj, Luďku.
1: Ahoj, dobrý den, čau, Ondro.
0: Jednoduchá otázka. Jak dlouho Pulari spolupracují s Ostrava City Marathonem a jaký to je pocit odvést takovou marketingovou práci, že už několik týdnů před startem samotného závodu je pro všechny běžce naprosto beznadějně vybukováno?
1: Já si myslím, že to je pro nás obrovská čest, že můžeme být u takové akce, která svým významem přesahuje nejenom Ostravu, ale celý Moravskoslezský kraj, a sám vlastně víš, že toto je jeden z nejstarších maratonů jako takový v Evropě. Práce taková na tomto maratonu je složitá, začíná to vlastně už od zítřka, kdy začínají přípravy na navazující ročník, a naše práce a spolupráce právě s oddílem, který tuto akci pořádá, spočívá v kompletním marketingovém zajištění a ve všech komunikačních nástrojích. Ať to jsou média, ať to jsou vlastně grafické nástroje, které jsou spojeny s tímto maratonem, takže asi každý se může podívat, jaké výstupy z té naší práce jsou.
0: Otázka, která tady padla úplně pro každého hosta dneska, je naprosto zásadní a jasná. Co přeješ do budoucna tomuto maratonu?
1: Tak jednoznačně zájem všech, jako je dneska prokazatelný, protože dneska máme rekordní účast jednotlivých účastníků. Dalo by se říci, že to je rekord, protože evidovali jsme přes 3200 přihlášek. A co je podstatné, tento maraton byl v období těsně před zahájením omezen i tím, že se musela uzavřít registrace vlastně možných účastníků.
0: Luďku, poslední otázka, a to je třeba k Fresh Radio. Co ty a hudba? Posloucháš třeba Fresh, baví tě to?
1: Jednoznačně považuji vaše rádio nebo tvé rádio k těm rádiům, které tady zcela vyčnívají, přinášejí něco nového, přináší nějaké aktuální věci, novinky, a je to, bych řekl, metropolitní rádio na pravém místě, a jsem rád, že tady můžete u toho být a hlavně poslouchám ho. Jeden z mých oblíbených pořadů je Fresh Mix a mého kamaráda Aleše Bruny.
0: Tak super, děkujeme za chválu a díky za návštěvu ve studiu. No a snad příští rok tady na stejném místě a ještě na delší trati, ještě s více lidmi na startu.
1: A moc děkuju vám, hodně štěstí, buďme fresh.

0: Rádio Fresh. Metropolitní rádio.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte u dalšího dílu Sejdeme se na Freši. Tentokrát s muzikantem, kterého dobře znáte z kapely Krištof. Jeho život ale zdaleka není jenom o hudbě.
2: Má řecké kořeny, žije v Ostravě, miluje cestování a dobré jídlo a teď se pustil do projektu Migranti.
1: Naším hostem je Nikos Kuluris. Nikosi, ahoj.
3: Ahoj, děkuju za pozvání.
2: Vítej na Freši.
3: Děkuji.
1: Prosím tě, narodil ses a žiješ tady, můžeme říct v Ostravě, v České republice, ale máš řecké kořeny. Kde se vlastně cítíš nejvíce doma?
3: No, já jsem teďkom četl jednu knihu a tam bylo krásně napojmenováno, že doma je tam, kde tě vítají přátelé. Takže mám to jak tady v Ostravě, tak i u nás na Krétě, kde máme spoustu přátel a rodinu.
2: No tak my jsme rádi, že to cítíš takhle stejně i v Čechách. Mě by ale zajímalo, co jsi si z té řecké mentality přenesl do svého života?
3: Ježiš, to je strašně těžké pojmenovat takhle třeba krátce, ale myslím si, že to je nějaká sociální kultura, to znamená, že miluju, když je kolem spoustu přátel, zvláště u jídla, což vlastně u nás
2: život.
3: Na Krétě, ano, život, hudba, kultura, toto všechno prostě, to, co mi třeba v Česku často chybí.
1: No a teď se dostáváme k tomu Česku, spíš k Ostravě. Co je na tobě úplně ostravské? Co bys mohl říct?
3: No, paradoxně vlastně z mého DNA ostravské není nic, ale myslím, že mluva. Že mluvím hodně ostravsky a když chci, tak mluvím jako echt ostravsky. A je to i možná taková ta přímočarost, jak se říká, že teď se to teda snažím hodně krotit, ale dřív jsem býval takový, že jsem řekl okamžitě, co jsem si myslel.
2: Nikosi, ty jsi, nebo takhle, jsi člověk, který potřebuje pořád něco rozjetého, protože projekt Migranti, gastroprojekty, Krištof, hudba a tak dále.
3: Dřív jsem to tak mýval hodně, často mi říkali lidi, že jsem vlastně blázen, že, ale vždycky jsem to mal tak, že jsem se do něčeho pustil a dokud jsem to nějakým způsobem neovládl, tak jsem to nepustil. Takže, ale potom se stávalo to, že vlastně jsem měl pocit, že tím, jak vlastně, jak říká Sokrates, vím, že nic nevím, jak si do toho zabrousil, tak si najednou zjistil, že vlastně nic nevíš a že to ovládnout jako mistrovský bylo nadlidský úkon, tak jsem většinou z toho odešel, ať už to bylo třeba kafe nebo pečení, peču dále, ale už ne jako v tak velkém a cokoliv, jako jo, i to gastro, i že vlastně zjistil jsem dřív nebo později, že vlastně těm lidem nemám co moc říct.
1: No dobře, ale ty hraješ výtečně na saxofon, kapela Krištof, kolik let už to je přes 30, ne?
3: Jo, teď jsme to počítali, já tam jsem od roku 1996, takže to je, já tam jsem 30 let v kapele.
1: Neuvěřitelné, ale kdyby nebyla ta muzika, čím by ses tedy podle sebe živil?
3: Taky dobrá otázka. Měl jsem to vlastně naplánované ve své hlavě, takže jsem odletěl v 19 letech po maturitě do Ameriky, kde jsem pracoval půl roku v Kentucky v obrovské továrně na kuřata, kde jsem si tehdy vydělával docela slušné peníze, i když za cenu těžké dřiny. A měl jsem v hlavě, že se přihlásím na univerzitu do New Yorku, kde jsem opravdu odešel, odcestoval. Přihlásil jsem se tam, byť to teda bylo v už té době šílené stipendium, jako myslím, že 10 000 dolarů to bylo na půl roku. A našel jsem si práci v Astoria v řecké čtvrti, ale v té době mi psal i Nikolaj, náš basák, můj jeden z nejlepších přátel, že se mám vrátit, že vydávám desku.
2: No tak když se poslouchám, my tady opravdu máme takový multikulty v přímém přenosu. Nejenom Řecko, nejenom Ostrava a Česko, ale i Amerika.
3: Jo, já kosmopolitu úplně miluju a vždycky jsem to zbožňoval. Obzvláště tehdy v té době v New Yorku to bylo něco nevídaného. Já jsem byl úplně v hříčkovém vidění. No.
1: Já jsem taky v 90. letech poprvé přijel do New Yorku a myslel jsem si, že to je úplně jiný svět, že tam chci zůstat a že to chci objevovat. A potom jsem si říkal, že na to nemám. Takže jsem byl takový spíš pokornější a realističtější. No, ale o mě nejde. Teď jde o tebe a možná ten saxofon bychom ještě mohli probrat. Kdy tedy přišel do tvého života právě ten saxík?
3: Opět to má spojitost s kapelou, kdy vlastně k té době kapela dávala inzerát, že hledá saxofonistu. Můj taťka, tím, že byl takový celoživotní cestovatel za prací a kšeftař, tak měl pod postelí saxofon a já jsem si říkal, že to zkusím.
1: Fakt?
3: Jo.
1: A takhle lehce to šlo, jo?
3: Nešlo to vůbec lehce, protože jsem nezahrál ani ani notu. A naštěstí naproti byl netka Jirka Tibitán, dneska hraje s Mňagou, v té době Masom Lane, a kluci mě zavedli za ním a to byl můj takový učitel vlastně.
2: Což je krásná a velká success story, kam si se až dneska dostal díky saxofonu. Mimochodem právě saxofon přivezl Nikose ke kapele, se kterou strávil velkou část života.
1: Za chvíli Krištof a zkusíme z Nikose dostat i něco z toho, co se v kapele právě chystá.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Niko Skuluri s hostem Sejdeme se na Freši a dneska se bavíme nejenom o kapele Krištof Lásce k saxofonu, ale také o gastru a projektu Migranti. Niko, si s Krištofem hraješ už kolem 30 let, to už je skoro jako manželství. Ještě vás to spolu pořád baví?
2: No já si myslím, že jsme v tuto chvíli chytili nějaký druhý dech, teda aspoň já to tak vidím, cítím, protože, jak Richard říkal, teďko moc krásně, měli jsme minikempy na kaplišce u Zaječího a říkal Richard, že vlastně, když bylo loni v září a měli jsme jít do studia, mimochodem letěli jsme do Anglie, do studia Real World od Petra Gabriela, což byl asi životní zážitek, teda určitě, tak předtím, než jsme tam odletěli, tak Richard měl obrovskou krizi, protože sice měl nějaké nápady na písničky, ale nevěděl kudy kam. A my jsme tehdy se docela jako semkli v kapele a začali jsme hodně teda mu pomáhat, aranžma a tak dále. A myslím si, že to bude teda výborná deska, která vyjde v říjnu.
1: No tak to my se těšíme.
3: V říjnu 2026.
2: 9. října.
3: 9. října, to mluvíme i pro ty, kteří nás teď poslouchají třeba na Spotify nebo YouTube už třeba v několik měsíců po rozhovoru, tak jenom ať je jasné, kdy to vyšlo nebo kdy to vyjde. Já si vzpomínám na začátky kapely Krištof, když jsem vám jednou moderoval k tiskovku a přišlo 5 lidí pro podpisy, jinak nikdo. A říkal jsem si, je to těžké se vůbec prosazovat mezi těmi lidmi, abyste se stali zapamatovatelnými. Vzpomeneš si na ten okamžik, kdy jsi poprvé řekl, z téhle kapely fakt něco bude a určitě stojí za to vydržet?
2: No, pro mě ten zlomový moment byl právě v tom New Yorku, kdy jsem si teda přebukoval letenku, kterou jsem otevřenou a vrátil jsem se a věděl jsem, že půjdeme do studia točit minimálně 2 desky, takhle se zněla smlouva, tehdy u labelu Escape, což bylo pod EMI, nezávislý label, a říkal jsem si, tak jako v okamžiku, kdy vydáme desku, a potom teda zazněla píseň Lolita, která byla velkým hitem, tak jsem si říkal, tak teď už to je otevřené a to už bychom museli fakt jako úplně zvorat, aby se něco stalo.
1: A to byl hit, který vás potom strmě nastartoval.
2: To byl zlomový okamžik celé kariéry naší.
1: Ano. Když jste spolu tolik let, 30 let, tak jak se mění ta dynamika vztahu v kapele?
2: No, já myslím, že jako všichni stárnem, nikdo nemládne, tak jako vlastně to bývá i ve vztahu, že vlastně pomalinku oba dva stárnou a už nejsou zběsilí jak v 12 letech, tak je to i u nás v kapele, že prostě dřív Richard byl velice impulzivní, cholerický a tak dále, dneska už se hodně uklidnil, daleko více vnímavější a tak samo myslím, že to je i u nás zbytku kapely.
3: Je dobré vědět, kdo stojí za těmi hity, za těmi písněmi. Pomáháš taky s něčím, z nápady, nebo je to třeba čistě jenom Richardova věc?
2: Ano, myslím, že se můžu pochlubit, že na tu desku jsem z 90% napsal veškeré dechové party, které si myslím, že jsou velice zajímavé. Teda sebekriticky to tak nějak nejsem takový moc příliš egoista, ale ano, v tomto jsem se podílel i v nějakých smyšcových aranžích a jiných menších aranžích, jako třeba bicí. Takže z toho to mám obrovskou radost, já osobně.
1: Kolik tak lidí zhruba chodí na vaše koncerty? Jsou to tisíce? Máš to někde?
2: No, vzhledem k tomu, že jsme už jako dlouho žádný solo koncert nehrali, tak je to těžké říct, ale náš největší počin byl v roce 2017 a to Strahov dvakrát vyprodaný, což znamená 70 tisíc lidí dohromady.
1: Dá se na takhle velkou show zvyknout? Je tam něco, co tě po každý dostane?
2: Byl to milník naší kariéry, si myslím, v té době. Pro mě osobně má stejné kouzlo jako kluby, jako velký koncert, kluby možná ještě větší dokonce, ale pro Richarda to byl milník v tom, že třeba poté v něm něco prasklo a dostal možná krizi nějakou a zjistil, že vlastně už nemá kam jít dál.
3: Mm-hmm. Vy jste dokázali to, co nikdo předtím tady v Česku neudělal.
2: V té době se to moc nedělalo. Ano. Dneska stadiony jsou v celku běžná ano. věc a předhání si vlastně jeden interpret před druhým, ale v té době jsme byli opravdu, jako si myslím, průlomoví.
3: Dneska největší hala v České republice, to už je takový normál.
2: Jo.
3: A Eden se bere za nějaký milník nebo ještě něco dalšího Letna. No, vy máte desku, která vyjde v říjnu. Je trochu jiná nebo zásadně jiná než ty předchozí, nebo je to pořád ten Krištof? My z tebe chceme dostat aspoň něco, ale vím, že to nemůžeš říkat nahlas, ale něco bys mohl naznačit.
2: No, já myslím, že když si někdo poslechne teďkom náš poslední single se Sergejem Barakudou Movie Star, tak si může udělat nějaký obrázek o tom, jak asi ta deska by mohla znít nebo nemusela, protože toto přesně jenom je velice odvážná píseň. Ale jako já už to asi nedokážu nějakým způsobem objektivně zhodnotit.
1: To teda myslím, že vzbudila poměrně jako velký zájem a rozruch na trhu.
2: Rozruch obrovský, hlavně teda v té hiphopové komunitě.
1: Asi nikdo to nečekal.
2: No, nikdo to nečekal a dostal, myslím, že Sergej za to docela velkou bídu, ale na druhou stranu i hejty jsou dobré k něčemu.
3: Proto trénuje box, Sergej. Já chodím do fitka, kam on občas taky chodí, takže se občas vídáme. No je to pěkné, ale myslím si, že ten střed žánrů není vůbec na škodu v České republice. A proč ne? Já říkám, proč ne. Z velkých pódií teď ale zamíříme někam úplně jinam.
1: Za chvíli budou ve hře Řecko, cestování, místní lidé a hlavně dobré jídlo. Přicházejí migranti.
0: Sejdeme se na Freši.

0: have reached a point of no return.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
7: Je, tam je dinosauří mláďácko!
9: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
10: On je živý!
7: Hoši! Velké řeště s prulískami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: No, super.
12: Co no, super?
11: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
12: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem v Sejdeme se na Freši je Nikos Kuluris, jednak z kapely Krištof pochopitelně, ale taky z projektu Migranti. Už ten samotný název nás moc baví, ono se to píše Migranti. Kde se to vzalo ve vás?
2: No, ten příběh je strašně zajímavý. To nás vlastně jako, nevím, jestli to mě nebo Davida napadlo, že oba dva prostě, že nejsme úplně rodilí Češi a vlastně jo i ne. A vlastně, když jsme to přinesli, tak máme takovou skupinku, já, David Žirten, Tomáš Tausik a Hyňa Jahoda, která vlastně tvoří celé toto jádro, a tak jsme s toho byli nadšení. Pak jsme přišli domů, řekli jsme to doma a všichni prostě jsme potom se znovu potkali, že to teda nemůžeme takhle se jmenovat, protože to má obrovskou konotaci. Načež jsme potom měli schůzku s mým dobrým kamarádem Janisem Samarasem, majitel Kofoli, a on říkal, jo, super, ten projekt podpoříme, určitě super, ale jak se jmenujete? No a já mu říkám, no my se jmenujeme Migranti. A on, ale to je takový pracovní název, víš, to nemáme ještě, ale hledáme. On, to je geniální, to jsou clickbaity. No tak jsme se zase podívali. A...
3: No tak to měl pravdu, je vidět, že je marketingově a obchodně zběhlý. Co si ale teda pod tím názvem Migranti máme představit jiného, než bychom si s tím na první pohled
2: mohli představit? Já říkám, že to je autentický cestovatelská show, kdy vlastně se snažíme danou zemi, v tuto chvíli to je u série 1, to je Kréta, což bylo pro nás jednoduché tam odcestovat a nějakým způsobem tam fungovat za minimální náklady. Ale už máme naplánováno Andalusii s člověkem, kterého oznámíme velice brzy. Je to opravdu rodilý Andalušan a to taky budeme stejným způsobem pojímat.
1: A řekli jste si třeba s Davidem na začátku, že tohle určitě nebudete dělat v tom projektu, aby to nebylo stejné jako tisíce jiných na internetu.
2: Proto se snažíme být velice autentičtí a nesnažíme se vlastně ukázat jenom OK, tak tady jsme ve Španělsku, tady je nějaký historický objekt nebo něco takového. Naopak, jak žijou místní lidé, pochopit jejich tradice, prožít ty tradice s nimi, byť vlastně prostředkované přes nás.
3: A to potom zprostředkovat na formu možná nějakých jako YouTube videí i divákům?
2: Ano, to děláme na našem kanále Migranti, YouTube / Migranti, každý si to může najít, tak samo Instagram, Facebook, takže tam to všechno jsou, už teď je myslím pátá řada Kréty venku, je to opravdu každá řada je o něčem jiném, ať už to je o hudbě, o jídle, o cestování samozřejmě také. Jsou tam velice silné momenty, teď v té poslední řadě to je, když jsme zpívali Rizitika, co jsou tradiční zpěvy krécké a kapela, takže jenom polyfonní zpěvy, kdy vlastně jeden z těch lidí prošel nějakou mrtvičkou, bavíme se o 80-letém pánovi a začal z ničeho nic mluvit.
3: A celá ta produkce jde za vámi, anebo máte nějaký tým, který to natáčí, stříhá?
2: Já jsem říkal, náš, jak říká David, produktor, je Tomáš Tausik a kameraman Hyňa Jahoda. Bez nich by to nešlo udělat.
1: No ale vy jste taky zdatní s Davidem, kulináři nebo tedy kuchaři, protože ty jsi byli i u nás v televizi v Dobrém ránu a výtečně si ukazoval ty řecké speciality a tak dále. Je to tak, že ta kuchyně a ta, dejme tomu, ta gastronomie tam má hodně velké místo v tom projektu?
2: Jak už jsem řekl na začátku, gastronomie nebo vůbec jídlo je spojovací prvek vůbec v té sociální kultuře, jak já to rád nazývám. Takže je to nedílnou součástí celé té show, jo, jídlo. Prostě u nás na Krétě, když vlastně končí téměř den, tak se vždycky domlouváme spoustu přátel, kam půjdeme se najíst. A znamená to třeba 20 lidí a i u jednoho stolu i více.
1: A to tak děláte pravidelně? To se tak děje pravidelně na Krétě?
2: Děje se to opravdu velice často.
1: To nám tady chybí.
3: To teda.
2: To neexistuje.
1: To tady neexistuje. Jako si prosím tě, řekni to nahlas, že bychom se s tím měli trošičku zžít a chodit do těch restaurací.
2: Ano, ale souvisí to samozřejmě i s náklady v restauraci, protože na Krétě v tuto dobu, v tuto chvíli už je opravdu daleko levněji než v Česku a lidi jsou běžně zvyklí sdílet náklady. Takže když se potkáme 20 a přijde na stůl účet 200 euro, tak se to rozpočítává mezi rodiny a nikdo s tím nemá vůbec problém, byť třeba jeden vypil o nějaké pivo méně nebo o nějaké víno méně.
3: Já to tam úplně vidím, sluníčko, jo. Nějaká taverna, přátelé, dobrá nálada.
1: No, teď jsme ve studiu a nic takového tady nevidím. Jenom
2: ani
1: Nikos,
2: vás nečeká.
1: Ani mě nečeká, ale Nikos tady rozzářil tady tímhletím názorem celé studio a za to jsme rádi.
3: Migranti teda nejsou jenom o tom, kam jet na dovolenou, spíš o tom, co se stane, když se přestanete chovat jako turista.
1: A za chvíli zjistíme, kam chtějí Nikos s Davidem vyrazit dál a jestli se z migrantů může stát opravdu velký projekt. Zůstaňte s námi.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte, sejdeme se na Freši dneska s Nikosem Kulurisem, nejenom z kapely Krištof, ale také projektu Migranti, o kterém jsme se právě bavili a řeč bude pokračovat i dále. Nikosi, mě by zajímalo, když se podíváš na to, co už jste natočili, který okamžik bys nejraději zažil ještě jednou? Je nějaký takový?
2: No, jak jsem už zmiňoval, ten okamžik byl, když jsme byli na té zkoušce těch polyfonních zpěvů a byl tam pán, který nemluvil, vlastně jenom tam chodil na tu zkoušku, prošel mrtvičkou a byl to pro nás všechny jako obrovský emoční příběh nebo situace, kdy on začal z ničeho nic zpívat. Jako z ničeho, jako tak ta emoce v něm prostě byla velká, že tam má, že jsou nějací dva kluci z Česka přijeli, přivezli jsme tam nějaké české pití, alkoholové, nebudu jmenovat, a všichni si samozřejmě dali a bylo to tak jako silné emoční všechno, že najednou prostě se postavil a začal zpívat, jo. A všichni jako nové vytřeštili ty oči, já jsem měl, teď jenom to, jak to říkám, tak mám musí kůži, jo. Druhý takový okamžik bylo, když jsme byli na ostrově Gavdos, což je nejjižnější místo celé Evropy. A to je i nárazníkový pás, co se týče migrantů. A my jsme tam přijeli na člunu k motrem mého syna společně s ním a viděl jsem přímo, jak vlastně vystupujou vlastně lidi z Afriky, jak tam čekají už na ně vojáci, jak byli nastoupeni v řadě, protože my tyto záběry vidíme běžně, ale když tam vidí člověk na té pláži desítky různých člunů, až vlastně si říká, jako jak se tam může tolik lidí poskládat, a to vypadá jako nějaké malé barky, že? Tak to byl taky jako pro mě osobně velice intenzivní moment.
1: Je to něco jiného, než to vidět jako headline?
2: Úplně.
3: No, ty už si samozřejmě teď mluvil o cestování, ale co jsi předtím nevěděl o cestování a díky migrantům to víš? Je něco, co ti otevřelo oči?
2: Já jsem si nikdy nedokázal uvědomit, jak hodně náročné a intenzivní to je natáčet nějakou takovou vlastně cestovatelskou show, protože vy to máte všechno naplánované a vy potřebujete stihnout co nejvíce věcí. A teďkom je vlastně nejenom na vás, ale i na tom člověku, kterého máte, nebo na těch lidech kolem vás, aby vám to zprostředkovali tak, že to vlastně všechno odsýpá a ti lidi na vás třeba čekají. Jo?
1: No a při tom všem schonu, jak těžké je proniknout k těm místním lidem, tak aby si nemysleli, že jste jenom, nebo že oni jsou jenom atrakce pro turisty?
2: Tak na Kretě to je vlastně velice jednoduché pro mě, byť mám samozřejmě přízvuk a každý pozná, že nejsem z tama, ale tím, že tam vlastně jako vyrůstal jsem, jezdím tam každé léto, tak mám spoustu přátel i mezi lidma, které včelaři, lidi, co mají olivové pole, ovce a tak dále. Teď jsem zvědavý vlastně, jak to bude v té Andalusii, kdy tam pojedeme s člověkem, který zase ale opět zná spoustu lidí. To je strašně důležité. Už jsme se bavili dopředu, že bychom třeba chtěli do Afriky nebo na Blízký východ, a to vlastně bez člověka místního, který je znalý těch reálí, kultury a všeho, nepůjde nikdy.
3: To je zajímavý point, řekl bych, jestli chcete zůstat jenom v Evropě nebo v okolí Evropy, lehce Afrika, anebo třeba za velkou louži Austrálie, Japonsko, Amerika.
2: Hrozně rád bych všechny tyto místa, co si vyjmenoval, ale ono to všechno stojí a padá na financích. Jo? Zatím to vlastně můžeme být rádi, že to všechno není prodělečné, což neznamená, že to vydělává peníze, ale zároveň vlastně budoucnu, pak když budeme potřebovat někam dál vycestovat, tak to bude chtít větší budget.
1: Myslíš, že se, nebo umíš si představit, že se někdy stane, když se řekne tvoje jméno, Nikos Kulurys, že někdo řekne, jasně, to je ten z migrantů?
2: Rád bych, aby to tak bylo, třeba v budoucnu. Myslím, že by mě to potěšilo, že by, byť jsem i hrdý na to, že jsem z kapely Krištof a to tam jsem vlastně od svých 15 let.
3: Ještě se vrátíme ke Krištofu, máme asi minutku času, tak migranti jedou, jsou teď, můžeme říct, na startu své kariéry,
2: ano,
3: stále. Krištof, to už je světoznámá značka, bych řekl doslova a do písmene. Ne, jste opravdu jedineční, ale kdy vás uvidíme na pódiích, protože teď máte nějakou pauzu, tak kdy se můžou fanoušci těšit?
2: Máme pauzu koncertní, tu máme až do roku 2028, kdy jsme oznámili velkou koncertní show. Zatím to je tajné a hledáme i to místo. Máme něco v merku. Jinak na podzim zcela určitě budou release party naší desce, což bude pro velice omezený okruh fanoušků. A na příští rok čeká nás nějaké překvapení. Takže máme plánu hrát někde něco utajeného, nevíme, neřekneme.
3: Ani vsejdeme se na Freshi, se to nedozvíme.
1: My to nikomu neřekneme.
3: My vypneme mikrofon, řekni nám to. Ne, nedozvíme se to.
2: Ne.
1: Každopádně říká Niko z Kuluri z kapely Krištof a nově také z projektu Migranti.
3: Niko, si my moc děkujeme, že jsi přišel, ať se ti daří na pódiu, na cestách, ať se ti daří i v restauracích s kamarády a ať se máš dobře.
2: Taky vám přeju, děkuju moc za pozvání.
1: Slyšeli jste Sejdeme se na Freshi s Jirkou Kratochvílem a Radkem Erbenem.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Sejdeme se na Freshi.
4: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno, amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Je to tady, jako každé pondělí, tady téměř každé pondělí, pokud si třeba nedáme dovolenku, začíná hitparáda Extáze Music Chart na Fresh Radio. Ve známé už to dvojici, můj fenomenální vydovolenkovaný kolega David Dale.
1: No a naproti mě u mikrofonu vás uvedl Ondra Turda. A já jsem jenom chtěl říct, že dovolenku si dáváme minimálně, takže se to moc nestává, že bychom tady v pondělí přece nebyli.
0: Nestává. Já když třeba občas nejsem, tak naopak to není zadovolenou, ale zatím, že mé pracovní povinnosti už mi nedovolí ani jedenkrát týdně na dvě hodinky si užít tuhle tu zábavu, která je v podobě toho, že vám právě s mým hudebně znalým kolegou přinášíme dvacítku toho nejhranějšího v uplynulých 7 dnech na stanici Fresh Radio, co se tady odehrálo a co rotovalo nejvícekrát. Myslím si, že i dnes můžeme začít, nic nám v tom nebrání a já tady dávám šanci svému kolegovi, aby nám přečetl, kdože to je na 20.
1: Je tam partička Pnau společně s Warning.
0: Warning.
1: No a song nazvali Tu Corazon, takže něco se srdcem, že jo?
0: Tu Corazon alias Your Heart.
2: Místo 20.

0: Ondro, myslím si, že na začátek je parády příjemně veselý, samozřejmě letní song, protože léto stále ještě, i když pomalu dobíhá,
1: ani
0: tak vlastně...
1: Ani o tom
0: ale pozor, kalendářně ještě měsíc, takže to je v pohodě.
1: Pohodka. Corazón, taková latinsko-americký znějící záležitost, mě to hodně bavilo. Jo, veselé, hravé, tak nám zavolej.
0: Vidím v tobě velký potenciál, minimálně na těchto linkách by ses možná i užil.
1: Ahoj, jmenuji se Ondra.
0: A u toho by si třeba vymalovával omalovánku, že? Jako by,
1: no.
0: Nebo holky u toho možná pletou, jak si říkalo vždycky. Ty tam utracíš ty prachy, a ona si tam háčkuje u toho.
1: No, nevím, no, tak to bych, ten svetr bych asi nechtěl vidět potom.
0: No, ale na telefonu, jakoby, jo.
1: Já to chápu.
0: Tehdy ze začátku ty videa jakoby neexistovalo, tak začalo se po telefonu.
1: Ano, ano, ale když jsi mluvil o tom potenciálu, tak Potential je track, který se umístil opět v top 20 nejhranějších tracků na Fresh Radio, na svědomí ho má Sombr. Nám se velmi líbí a jako můžeme naprosto v pohodě říci, že pokud se mi to třeba podaří pustit, jo, když budu tak šikovný,
0: no,
1: že to takhle zastavím a pustím to znovu, protože by se to nějak nepovedlo.
0: Ne, co na to může být těžké, Ondro? No,
1: tak někdy ti ujede, počkej, zkusíme to repete. Extase
0: Music Chart. A tak to jsem zvědavý, jestli to...
1: A já myslím, že jo, už se to rozjelo pěkně. Tak teda ten potential můžete mít všichni v sobě. A když ho nemáte, no tak musíte co? Trénovat.
0: Trénovat, jinak 19. místo.

0: Somber Potential 19, taková uklidňující, bych trošku řekl, no, záležitost.
1: Poté jakoby veselé 20 nás to tak trošku zase jako
0: hodilo zpátky tak uvidíme, do reality. To je přesně jako ten návrat z té dovolené, přijdeš vysmátý a pak ti to tam řízne a tak pojď makat.
1: Ráno odkládáš dvakrát odchod do práce, že ještě nejde, že jo, to je ještě 10 minut. Jo.
0: Máš takovou tu funkci posouvání budíku?
1: Ne, nedělám to maximálně jednou, protože to radši dávám, protože už se mi stalo, že říkám ne hned. A ještě jsem zavřel to oko a za půl hodiny, takže problém. Jo. Takže radši dám to, ale nedělám to 10krát, jako jednou. To je limit, jakoby, těch 9 minut. No.
0: Rozumím.
1: Někde jsem mi četl, proč je to 9 minut. Nevím, jestli je to na všech teda mobilních zařízení 9 minut. Ale na
0: to,
1: těch...
0: si můžeš nastavit. Člověk.
1: Můžeš, ale nějak je to přednastane na 9 minut a někde jsem četl proč a už jsem to zapomněl.
0: No tak to fakt jako najdi, protože to mě zajímá. No.
1: Měl to asi nějakou hloupou myšlenku, ale někde jsem viděl takový článek.
0: No možná to je proto, aby si od někoho neutekl. Runaway, tak se jmenuje track, který je na 18 a kdybyste mě zastřelili, tak já mám takový ten problém, kdy si Cascade a Kaskádu vždycky přemýšlím tím, kdo je kdo v výslovnosti, a tohle bude Cascade.
1: Jo, to je ten, teď
0: pivačka.
1: Ne, tady tato ne právě.
0: Ne, to je zase ten projekt.
1: To je ten, vždycky DJ, podle mě kanadský, ale teď si nejsem úplně jistý a C jako na začátku, jako Cyril se píše do zpěvačka.
0: Jo, no a vždycky nad tím přemýšlím, kdo je kdo. Společně s ním Glockenbach, Caitlin Aragon, jasně, no, takže tam Caitlin Aragon, tak to bude DJ. A track, který se jmenuje Runaway. Místo 18.

0: Cascade, Glockenbach, Caitlin Aragon, track Runaway, to byla 18 a je to tady ten DJ, americký DJ.
1: Americký DJ. Ono ten Cascade mi tam ta Kanada nějak skočila. Ale samozřejmě známého, velmi slavného kanadského DJ. No.
0: Jo.
1: Co nosí takovou tu speciální přilbu na hlavě.
0: No, myslíš chcíplou myš.
1: Ano.
0: on s tím nehraje.
1: Už to nemá jako permanentně, už si to vždycky jako by dá, takže to sundá, na rozdíl se od toho Marshmallow, na který to prakticky jako nikdy ještě veřejně nesundal.
0: Tak to je výhoda, může kdokoliv, jo?
1: Kdokoliv tam má zrovna čas, no.
0: Je to tak. Na 17. bude Alan Walker, s ním Ava Max a track Fate, ale my se vracíme zpátky k tomu, co jsme načali před trackem, který byl na 18. místě, a to s tím odsouváním budíku, že nějaká ta predefinovaná doba byla 9 minut. Proč tedy? Jako, to je nějaký jako koloběh krve nebo
1: no tak,
0: něco takového?
1: Vidím, že jsi nezapomněl, ale já jsem se naštěstí teda na to podíval a je to už jakoby z minulých dob nějaká časová jakoby doba, kdy údajně prý taková první definice je toho víc těch možností, ale první definice, která na mě vyběhla, je, že je to z dob mechanických hodin, protože tehdy nemohli prý snadno nastavit 10 minut na té mechanice, na kvůli těch ozubených koleček, to prostě nešlo přesně na 10, kdežto 9 to umožnilo. Takže se to takhle nastavilo, no a lidi se prý za ty léta toho, jakoby na to zvykli na těch 9 minut, tak proto se to přeneslo i do digitálního světa. No a ještě jsem třeba i našel takovou...
0: A teďkom jako nad tím trošku jako uvažuju, že v době, kdy byly jako natahovací budíky nebo s ručičkama, tak já jsem si jako opojil, že budíky, jak to šlo nastavit?
1: Třeba právě, že jsi tam jakoby něco poposunul a netrefil jsi nikdy těch 10, že to třeba, nevím, jo, taky jsme to moc nedělali, to řinčilo nejlépe ještě, já jsem to mýval na talíři pro zichr. Protože, abych nezaspal.
0: Pamatuješ mistra Bína, jak byl ten díl, jak to měl ten budík, jak mu to tu vařící vodu na ten prst začalo?
1: Ale úplně ne, ale
0: to je budíček.
1: Já to mýval na talíři, takový malý budík, aby to pořádně řinčelo. No a nebo jsem se třeba ještě tady jakoby dočetl, že taky podle některých znalců je to 9-minutový odklad optimální, protože 10 nebo 11 minut už je moc času na to, nebo dost času na to, aby si znovu spadl do fáze hlubokého spánku, člověče. Místo

0: Kdo začne rejličku?
1: Tak začni ty, když jsi začal.
0: Tak já začnu. Tuhle tu melodii už jsme
2: Minule jsme si říkali, z čeho to vlastně asi pak je, protože
0: samozřejmě... No Excalibur to byl ten film, tuším jo. 80. léta, tam ta melodie zazněla, ale původem je to od Orfa.
2: Karl Orf, no. Rok 1937.
0: Taková stará věc to byla. Taky vím, že v životopise o kapele Doors zazněla tato melodie, i když oni ji vůbec nepředělali.
2: Jo.
0: No, je to tak. A byla prý ta melodie O Fortuna, tak se jmenovala. Mm-hmm. A využita ve velké řadě všech možných, jak bych to řekl, melodií, které byly za nějakým filmem, že tam jako bylo tak trošku samplutné, ale nebylo to úplně vloženě přiznáno. Tak to je jenom takové ty best-ofky a dejme tomu pokoj, tomu Orfovi a skočme na jinou mafii, na tu švédskou, společně s Likilí, kteří říkají, že happiness is so sad. Jak to přeložit prostě?
2: Jako? To jsme si říkali minule, ne? No, že jakoby

0: Swedish House Mafia, Licky Lee a Happiness is so sad. A je to opravdu tak, jak jsme říkali, i volné překlady říkají, že se to může dát přeložit jako ze štěstí mi smutno. Jak smutné je být šťastný, anebo štěstí v sobě nese smutek.
1: A nebo taky štěstí je krásná věc. Někdo
0: tak to
1: řekl.
0: Byl slavný Richard.
1: No jasně, vlastně, no, on to zpíval.
0: Miller.
1: Já jsem si říkal.
0: Štěstí je krásná věc. Ale prachy! Si za něj nekoupíš. Ellie Goulding Ravers na 15.
2: Místo 15.

0: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
1: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
2: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
3: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
4: Každý krok se počítá. A je jedno, jestli vede na vrchol hory nebo na vaši oblíbenou procházku. Pro všechny, kteří chtějí žít zdravě, má Brain Market produkty pro energii, výkon a regeneraci. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Jsme hrdým partnerem Beskydské sedmičky.
5: Brainmarket.cz. Myslíme zdravě. Brain Market.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský

0: zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ostrava City Marathon. V neděli 6. září se poběží Ostrava City Marathon. Nejstarší maraton v Česku s historií sahající až do roku 1923. Se startem i cílem na Masarykově náměstí a vybrat si můžeš maraton, půlmaraton, desítku, štafetu nebo některou z kratších tratí či dětských závodů. Přidejte se i vy a užijte si jednu z největších běžeckých událostí v Ostravě. Fresh Radio bude přímo u toho. Registrace běží na ostravacitymaraton.cz. Ostrava City Marathon. 6. září Masarykovo náměstí, Ostrava.
0: Extáze Music Chart.

0: Znamená to, Ondro, že jako tancuješ radši z bezemě? Tak, tak jako tady Mexikl,
1: jako já radši vůbec netancuju.
0: Říkáš co, že není to pěkný pohled, jo? I když ty si myslíš, že jako podáváš maximální výkon nejlepší choreografii, tak ti, co tě sledují, si myslí opak.
1: Ne, tak, pleteš se, pleteš se nejle.
0: To tak má jako spoustu lidí.
1: Já mám sebereflexy, právě proto netančím.
0: Jako mať, jakože bys to...
1: takový ten heroší zásobní tanec, to nemusí vědět úplně každý. Jako
0: no ale je to různé, někdo potřebuje strašně moc kolem sebe prostoru, naopak některý hudební styl stačí jako úplně málo.
1: Mně stačí málo, já si podupávám nožkou, to je takové ideální. Tuto vlastnost máme společně s naším kolegou Alešem Brunou. My vždycky vedle sebe stojíme a pod námi je vydusaný důlek.
0: Jo, jo.
1: Jo, tak takové to je, tak, může být.
0: A to je taky náročné, ta noha musí jako pořádně ráno brnět. Jakoby.
1: No, já mám taky díky tomu křečáky. Jako, jo, jako vlastně, to nevymyslíš. Hele, taky jsem si takhle jako na dovolené v klubu zpíval a točil jsem u toho video. A to, on ten zpěv, jaký si blízko toho mikrofonu, no zpěv teda. Tak, ty tóny, které byl
0: takže je to vlastně výraznější než to, co si točil.
1: Tak to bohužel jde slyšet, jo. A já jsem si to pustil a říkám si, už víme, proč jsem se nedal nikdy na dráhu zpěváka. Protože to bych dopadlo mnohem hůře,
0: tak já si
1: než
0: myslím...
1: kdysi, když jsem začínal jakoby DJovat a potom zvučit. Já můžu být z té druhé strany.
0: A tak si, no ale si jakoby zvučíš, tak nějaký sluch určitě máš, tak si byl maximálně o půl tónu.
1: Hele, sluch právě bohužel, nebo v tomto případě bohužel mám. A věř mi, že ani autotuny by si s tímhletím nedali.
0: No jako zapotili by se asi, jo?
1: Ne, nezapotili, oni by se sekli, normálně by to vzdali a napsali by Fatal Error. Ne Fatal Terror, to je středeční pořad tady na Fresh Radio, v Ramen Baseu a tam byl Fatal Error. Olivia Dean, ta zpívá přesně o mě.
0: Man I Need.
1: Takového potřebuje.
0: Jo, tak nějakou zpívající.
1: Nespívá,
0: netančí.
1: Ale paří. Ale taky nevaří.
0: Podupává.
1: Podupává, no, víš, ona potřebuje podupávače třeba. Podupáváka nějakého.

0: Olivia Dean, Man I Need, to byla 13. šťastná nebo nešťastná, chtějte nebo nechtějte, ale jako tady mi jako se naznačuje jedna jediná věc. Čekáš, co z mě vypadne, že?
1: No, já už jsem jako trošku ve střehu, jako vidíš se, jak držím ty kolty, jo?
0: Jo. Ona tam má v podtextu talk to me, talk to me. Mm. Říkej mi, jo. Mm. To má asi ten muž něco říkat. A dokážeš si představit, že by se přeřekla o jedno slovo? Že by řekla třeba říhej mi?
2: Místo 12.

0: zase to krajíme, tu hitparádu, jako třeba narozeninový dort. Máme dobré ostří. Na 12 byli Rehab společně s Orem a All I Am, všechno, co jsem.
1: Všechno, co jsem.
0: Jak bych
1: jsem zapomněl, jakoby už. Já jsem zapomněl, co všechno jsem už.
0: Tak jsi kluk, jsi muž.
1: Okay. Nějaké jsi, základní věci asi zvládnu. Jsem středně vysoký.
0: Jaké ty máš vlasy? Ty jsi blondiák původně, ne?
1: Původně jako kluk jsem byl hodně blondiatej. Pak to trošku smavlo, pak to zřídlo. No a teď jsou tam takové nějaké záchvěvy, takový plavý hnědých vlasů.
0: Ale tak zrzek nejsi, je to dobrý. I když na druhou stranu ale nebudeme
1: jsem,
0: si nalhávat.
1: Uvažoval jsem o nějaké barvě, teď potkávám lidi s červenou, zelenou hlavou.
0: Chci ti říct, že růžová by ti slušila.
1: Já s tou růžovou úplně kamarád nejsem, jo. Jako některé, snad nemám ani to lososové tričko, nevlastní. Jak někteří jako vymlouvají, že to je lososová, ale... No, jak si jako nevolím na tu růžovou. Jsem tam mám růžovou, když mě češe dcerka, tak mám třeba růžovou členku. To ještě snesu.
0: Dcerka, jo, jasně. Budeme ti věřit. Něco jsem tam chtěl říct, ale ty jsi mi tak jako vystřelil veškeré trumfy z ruky, že já už jsem zapomněl.
1: Něco s tou barvou, věc. Nebo něco s růžovou?
0: No já jsem tam na ty vlásky, jakoby, no, že ten blondiáček tak trošku vůbec to nevadí. Zara Larsson, Midnight Sun, půlnoční zář, půlnoční slunce. Nedávno bylo zatmění, všichni to sledovali ve velkém, tak se hráme i hudebně.

0: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava.
0: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
6: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Extáze Music Chart, Turda a Dale.
1: Duke Dumont, to je první novinka pro tento týden, track Ain't No Game.
2: Není to žádná hra.
1: Vůbec žádná.
2: Vůbec tady nehrajeme.
1: Ani kulečník v kapse.
2: Přesně tak, my tady seriózně pouštíme těch nejrotovanějších 20 singlů za minulý týden a k tomu přidáváme právě ty tři novinky a první dohrává.
1: Teď si mě jako zase přivedl na myšlenku, v čem je základ slova seriózně.
2: Seriózně?
1: Seriózně. Sony Fonera, Becky Hill, Say Something.
2: Andro, říkaj něco. Ty ve všem vidíš prostě významy, dva, ano, minimálně. Významy.
1: No, tak řekni něco.
2: Tak něco, tak něco. Třeba tak, Extáze tak Music Chart, posloucháte Extázi.

0: Druhá novinka byla dneska Sony Fordera společně s Becky Hill a single Say Something, který velmi, velmi mám teď rád a mám ho ve svých top desíce, protože, jak jsem už tady říkal, Sony Fordera má skvělou desku, kterou zhruba před 3 měsíci vydal. No a třetí novinka, která právě dohrála a byla z těch dramovějších, tak to byl Dimension společně se Subsonic a single, který se nazývá Ghost Town. Tak tolik trojka, kterou jsme vybrali pro tento týden do Extase Music Chart. No a my začínáme to druhou pomyslnou hodinku, která vlastně vždycky začíná tou desítkou. Tam je velmi úspěšný single od kluků z Holandska, Another, společně s nimi tam je rapper, myslím, nebo hiphopper, jak to je, 54 Ultra. A jako teď to láme jakoby taneční jako svění. A Ondra už trošku jakoby napovídá, o čem to bude. Jdeme na to, Ondro?
1: Pojď, puštěj to tam. Budeme zpívat nebo radši ne?
0: Počkej, dá se to, vypnem ten hlavní a
1: ne.
0: Necháme to tak.

0: Ondro, nevím, čím to je, ale ty dobré věci vždycky tak utečou. To je prostě, i kdyby to měl 6-7 minut, tak to je hned pryč, no.
1: Taková fajn zpívánka. Jako úvod to je druhé hodinky hitparády Extáze Music Chart. Naprosto geniální a stále, jako styl, můžeme říct, že na devíce se bude ukázat už známá to kooperace Karol G a Bruno Marse.
0: Hmm. Mají, a styl, no, tak jednoduše řečeno, mají single.
1: No, stále.
0: Stále.
1: Tady je máte. Na Fresh Radio. Dejte si volme doprava. Zasněte se, představte si, že jste na pláži.

0: To byla devítka ve právě Extáze Music Chart a já se musím něčemu přiznat.
1: Tak přiznávej, no, tak, ale jako nemusíš, jako, mě to jedno.
0: Poslední dobou se totiž na jedné nejmenované televizní stanici, která je jakoby akční, aspoň její přídomek je takový, znovu zrojily takové ty seriály typické pro 90. léta v českých televizích. Vznikly úplně na tom začátku, nebo na konci 80. na začátku 90. a běží za sebou. Jo. Ten jeden, no. Z toho si beru vždycky tak trošku příkaz, velkou jako nadsázkou, no. Jestli pak jako si troufneš říct.
1: Tak jako v jakém žánru? Jako aspoň.
0: Tak když se na mě podíváš a znáš ty moje ručičky nenechavé, jo, že prostě víš, jak pořád se v něčem to, tak to byl takový jeden
1: Ten, co umí všechno udělat?
0: Jistě.
1: Jo, tak to už vím asi. Teď jsem totiž viděl upoutávku, že zase spouští, tyjo. A teď jo. Jsem si říkal, hej, na to bych se zase mohl podívat, no, ale nemám
0: taková,
1: čas.
0: To je taková blbost, jako. Já to vždycky zastihnu v noci, respektive mám, že jo, takovou tu televizi, když si můžeš přetáčet a já si to schválím, tam nic není, že jo, tak to tak jako, to a říkal jsem, pustím si to, tak jsem si to pustil, to je fakt taková blbost.
1: Ale když jsme to sledovali třeba...
0: Hrtali jsme to, že jo, to byl jeden z prvních zahraničních, že jo.
1: Kolik nám bylo třeba, já nevím,
0: 94 12... začínala ta nejmenovaná televizní stanice.
1: No, tak 11, 12 třeba let,
0: no,
1: tak
0: no,
1: jsme,
0: 9, 10,
1: tak,
0: no.
1: Takže úžasné jsme říkali, že?
0: Úžasné, no tak to je jeden. A druhý seriál, tak ten, jako ne, že bych byl zakázán, ale vím, že mamka toho hlavního hrdinu, interpreta, vyloženě nesnášela, jo. A byl to Nick Slaughter. Si pamatuješ?
1: Nick Slaughter,
0: Vražedné pobřeží. Tam ta úvodní znělka toho Vražedného pobřeží mi právě strašně evokuje, nevím, či možná těmi bubínky, právě track style od Bruno Marse a Karol G.
1: Ve mně to zase vyvolalo ty bonga, nebo co to bylo. Teď minulý týden, když jsem s dětmi byl v zoo ve Zlíně a tam si tam na to můžeš zabušit. Tak na to tam valil každý, takže jak si šel tím kouskem té zoo, tak to tam půl hodiny slyšel, jak to tam každý bubnuje.
0: No. Tak to mi zase připomnělo to, že když občas vyrazíme takhle mezi lidi a jdeme vysílat naživo, tak tuhle naposledy jsme živě vysílali z Dinoparku. No. Tam byly děti, bylo to super, mimochodem jako Aleš tam hrál naživo a měl po dlouhé době starší obecenstvo než on, ty dinosaury, teda myslím samozřejmě. A rozdával jsem tam dětem krásný dárek a myslím si, že všichni rodiče nás prokleli. Vůzeli, ano. Vůzeli, takže
1: to jsou super, hlavně když to děti zkusí doma.
0: Ano, děti to zkusí doma, že do toho fouklí, říkám. A rozdali jsme jich tam takových jako 100, bych řekl, a v určitou chvíli tam to nebyl Dinopark, to byl Vůzelopark. Zpátky do hitparády Ellie Oaks, Lavinia, Front Row Baby a to bude pořádně rychlý beat.
2: Místo 8.

0: Ondra se hlásí.
1: Přihlásil jsem se, pan učitel Dale mě vyvolal a já jsem jenom chtěl říct, že prostě tenhle ten track, který odehrál na... Na osmém místě, jmenuje se Front Row Baby, mi evokuje strašně náš pondělní pořad Move It, který ovšem není tento týden, ale bude příští týden, dneska to po 19. hodince, tedy posloucháte-li premiéru hit parády Extáze Music Chart, uslyšíte úplně jiné beaty, protože bude Groove, Roman Chvíla jeho hosté.
0: Bude pomalejší, no.
1: To bude spíše podobné tracku, alespoň vzdáleně, který uslyšíte na sedmičce. Zůstaňte s námi, protože tohle je obrovská hitovka, minula, featuring všech možných.
0: Minulá jednička, nicméně ještě se vrátím k tomuhle rychlému songu. Za mě takový typický ostravský song, bo není čas.
1: Ale teď tedy vzpomeníme, dostaneme se k DJovi a nebudeme mluvit o tom Davidu Guettovi nebo French Montaigne zpěvačce a Aidanovi, ale budeme mluvit o tom DJovi, který prohlásil, když byl před nějakými 3-4 lety tázán, kdy pojede na ostrov Ibiza, řekl, až tam budu hrát.
0: To jsem teď četl takový článek, že on vlastně hraje i to album, které letos vydal, se jmenuje 21, což je údajně 21 let, který se věnuje DJingu. A opravdu říkal, že na Ibicu se podívá jedině tehdy, až ho tam někdo zabukuje.
1: No vidíš to, a booking má v současnosti v nejoblíbenějším klubu na světě podle DJ Magu roku 2025. Uvidíme, jestli 26 obhájí, anebo jestli to bude ten druhý, který to jako má na šlápu, to ten svůj Universe. Uvidíme, ale nemluvíme o nikom jiném, než o Huglovi a track, který se jmenuje...
0: Shine.
1: Pokud děláte nějaké reelsy, máte tam označit Davida Guettu a prý vás pozve na Ibizu.
2: Místo sedmé!
1: Označte klidně i Fresh Radio, my vás pozveme tady do přívozu, taky to stojí za to, že jo, do studia.
0: Není problém, kdyby chtěl někdo Extázy Music Chart živě.
1: Tak můžete holky za náma tančit jak za Huglem.

0: You and I,
1: ty a já.
0: Jsme tady zase, jako každé pondělí, máme extázní music chart, no a my jsme vůbec možná nezmínili, že pokud to někdo nestíhá v pondělí, anebo...
1: A zmínili.
0: A pozor, anebo se mu to tak líbilo, tak si to může dát v neděli ještě v repríze, no ale tak já nevím, to jsem jenom tak jako plácnul, no. Tak, a co ty, jo, tak víš jak ty jsou lidé dneska.
1: Já dneska jsem pobavil, raději pojďme na Zerba s Kalinem. Faded Eyes, to je track, který jsem umístil na...
0: No, umístil, jo, no, tak...
1: On mít nevybírá, rozumím, umístil se, jako...
0: Jo, to jsi mi připomněl, že ještě dlužím mítné v Chorvatsku, no nevadí.
1: Copak?
0: No to možná potom příště, jestli nám ještě vyjde čas, možná můžu tak jako lehce
1: nastínit. No tak řekně ne,

0: celé Chorvatsko, vyjedeš dole na jihu, napíše ti notifikace, super, vyjeli jste, jeli jste odtamtud do tamtud, bude to stát tolik, tam totiž ušetříš 21%, pokud to využiješ, jasně, proti běžnému, jasně. Jakoby, placení hotově nebo kartou. No a tak si užíváš jakoby celé jakoby dovolenou, normálně tou kartou funguješ, platíš, co tam můžeš, že zmrzlinu, co se dá v obchodě. Ano, natankoval jsem plnou nádrž s tou kartou, všechno na kartě jsou peníze, všechno v pořádku, odjíždím, tak zase vesele jedu do toho extra
1: pruhu
0: pro to, i když tam nikdo nebyl, tak jsem si to stejně užil extra do toho. ENC, nebo jak to teď je. No a najednou to nefunguje. Tak tam mávám, říkám dobře, někdy říkají lidi, že to musíš vystrčit z okna, že máš třeba něco sklo, jo, nějaké tonované, když... Já ne, ale...
1: Tak jsem ho vystrčil z okna.
0: Ale... Tak jsem to vystrčil z okna, pořád se nic nedělo. Tam to pořád něco psalo, ale bohužel jenom chorvatsky, že? Ty, no. Říkám, ty bláho, tak co teď? Couvat, necouvat, nikdo za mnou není, asi budu muset. No a šel tam nějaká obsluha, tak jsem tak na něho jakoby lehce, samozřejmě jsou angličtinu, oni tam taky moc jako neumí, tak říkám jakože no, don't work, jakože mi nefunguje. No, krabička, ukazuje mu je, on mi tam jako říkal, etiketa, takže mám zmáčknout. Tak jsem si teda zmáčknul, tam byla možnost ještě zmáčknout ten lístek jako normálně.
1: Jasně.
0: No a vyjel mi ten klasický lístek, říkám, no ale tak teď už nejedu na tu ENC.
1: Jasně.
0: No nicméně jsem jel, dojel jsem, musel jsem to prostě zaplatit jakoby tou
1: klasicky,
0: ale zase stejnou kartou. No a nakonec jsem doma v té apce zjistil, že mám tu kartu vlastně od toho příjezdu blokovanou, protože pravděpodobně si nedokázali z té karty stáhnout peníze a teď to prostě řeším, kde je chyba.
2: Ha! Místo

0: Zrovna z tohohle singlu mám ale pocit, že to je ještě pomalejší na Zerba, než jsem zvyklý.
1: Ano, souhlasím se vším všude.
0: To je jako hodně. Jako
1: je to taková, já bych to dal, jako ukolíbavku bych to dal na večer.
0: Jako, že už půjdeme spinkat, dobrou roc, jako děti, jako na konci párty, úplně super.
1: Ale rozhodně ne, tohle byla pětka, my jdeme na čtvrtou pozici za pár okamžiků. Tam je

0: známý to Flo Rida a track Vacation Anywhere You Want, tak takové, já bych řekl, normálně naprosto aktuální téma, protože vacationy byly rozjety všude možně. Ty jsi to přiznal, ty jsi byl v Hrvatsku, pak jsi byl ještě v Česku a já doufám, že vy ostatní, kteří jste byli kdekoliv jinde,
1: kdyby jsi dostal tu nabídku Anywhere, jak to tam je? Ten
0: Anywhere You Want, no.
1: Ano, tak co bys si vybral teď, jako neomezený budget třeba nebo něco takového? Kam bys se chtěl, jako já, ty už to jako dost viděl, ale je ještě něco teda?
0: Tak já mám projet tu Evropu.
1: Prčice jako, třeba? Jako
0: tak tam jsem byl taky. Tam dokonce můj kamarád osvětlovač tam žije, no.
1: Když přemýšlím, jestli ten Karibik taky třeba za mě.
0: To by nemusel být jako špatné,
1: Karibiče,
0: no. A potom ty velké divy.
1: Velké, no ale tak to nemusíš, že zjídeš tam.
0: Člověče, já bych se rád možná podíval, kdyby tam jako byl, kdybych si byl jistý, že tam mě nezavřou, tak na Kubu bych se podíval. Tam je to prý nádherné, tam je spousta těch veteránů, to by mohlo vypadat jako fajn.
2: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
12: Moje auto mě reprezentuje.
13: Automička IMO.
12: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
13: Automička IMO.
12: Perfektně umyté auto od 109 korun.
13: Automička IMO.
12: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
13: Automička IMO.
12: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
14: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Místo čtvrté.

0: Tak já jsem si teď představoval, kde teda tu dovolenou strávím a musím se ještě pát do katalogu, no.
1: Tak jednoduchá záležitost, pokud to máš teďkom na víkend, tak Olešná je kousek, že jo, tak je tam pěkně.
0: Jo, na Olešné jsem byl v červnu, člověče.
1: Fakt?
0: Tak jsem nějak přemýšlel, co tam ti lidi chodí, jako, že tam jezdí na víkend.
1: Fakt? Tam
0: už
1: černu, tak ale když jdeš
0: černu, ale už asi jo, jinak se to otočí. Protože už v červnu tam byla voda zelená.
1: Ne, fakt? No. Tak takže... zase tam krásný akvapark.
0: Jo, tak to jo. No.
1: To je super, no, tam je to boží. Na trojce, zpátky gitparádě, je Joris Von společně s Xavierem Reedem a track, který se jmenuje Spirit Bird. Oduševnělý pták. Co ten tvůj je taky oduševnělý?
0: No to může být zase ten koní pásek klidně, že?
1: No to nebude jako...
0: Ne?
1: Ne.
0: Jak víš, že koní pásek není oduševnělý?
1: Nevím, no ale typuju.

0: Třetí nejhranější track uplynulého týdne je za námi. Joris Warren, Xavier Root a Spirit Bird. Bylo to takové, skoro jak bych řekl, indiánské, nebo vyvolávání nějaké...
1: Já bych řekl, že to bylo spirituální.
0: No, vyvolání nějakého ducha, jo. No, logicky. Spirit, duch.
1: Tak oni indiáni jako nedělali nic jiného, než nějaké ty rituály, že?
0: Máš naprosto pravdu a jak Spirit... Mike Spirit, Michal Dušička, že jo?
1: No ten ale teď nějak jakoby zmizel ze scény.
0: Naopak, on se zase vrací, něco teď tvořil, něco jsem viděl.
1: Dlouho jsem ho teď, myslím, že měl nějakou jako pauzu, tak jestli se teď vrací, tak OK.
0: Myslím si, že se vrací, že něco produkoval a asi se to brzy možná i objeví. To víš, vždycky to jsou takové ty sinusovky. Uděláš album, potom s ním jedeš nějaké turné, koncerty, pak to točku vyšpí, tak zase skládáš a tak pořád dokola.
1: Spirit, no pořád se to točí kolem té duše, já samozřejmě mám zkušenosti jenom s těma cyklodušima. Mm-hmm. Které prakticky nepoužívám jenom jako v záloze.
0: Bez dušovky, ne?
1: Já mám jasně bez dušovky. Já teď mám dva defekty a pořád mi to utíká, fix, a musím vozit pumpičku.
0: Jsem tam nalil takovou tu břečku,
1: to
0: mám, ne?
1: Už jsem tam nalil další jako 100 ml, ale musí tam být nějaký trn, budu to muset rozebrat. A nechce se mi.
0: Prostě ten vrut, co tam máš našroubaný, to není, to neutáhneš tu pneumatiku.
1: Tak to já na to mám ty, jako byla, nechce se mi tak malá dírka jako vrtat tím jako vrtákem, no.
0: Jo, ty nerad zvětšuješ dírky, já tomu rozumím. Na dvojce Majestic featuring Spandau Ballet a Gold. Budeme mít tady zlato. Závan zlata, i když to je stříbro vlastně.
1: Ano, stříbrná příčka, ale single je zlatý prostě.
0: Uvidíme, co bude příští týden. Třeba budou zlatí. Místo druhé.

0: Gold je teď před náma právě.
1: Gold je před náma, take it slow. Ale vem to jako pomaličku.
0: Tak to zpomalíme, jako já můžu ještě jako mluvit.
1: Můžeme to zpomalit a řekneme, že na jedničce je Robin Schulz, Watermat a track, který se jmenuje právě Take It Slow. My se loučíme, uslyšíme se zase za týden, pokud všechno půjde tak, jak má.
0: Nebo taky v repríze v neděli.
1: A za chviličku tedy Groove, DJ Horse a jeho host Mirek Dress. Dneska živě z gramofonu.
0: První! Tak ahoj.
1: Čau.

0: Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.
0: Fresh Radio CZ.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda.
0: Fresh Radio.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Mašinérie.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
2: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
3: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
4: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
6: I'll say sorry, but I'm not taking all my glasses.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. a 6. září Vřesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Mašinérie.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosauří mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: No, super.
11: Co no super?
10: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
11: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Opět tady máme sudou neděli po 19. a v tuto chvíli startuje dvouhodinovka kvalitní Trance Music neboli pravidelná relace Trance Attack. Zdravíme všechny posluchače Rádia Fresh. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje váš dnešní průvodce Peter Plrota a rovněž zdravím dnešního hosta relace, kterým je slovenský DJ Stony.
1: Zdravím všech.
0: Trošku víc do toho mikrofonu, perfektní. Už se každopádně těšíme na tvůj speciální set, který nám dneska zahraješ.

Takže cože obsahuje scénář dnešního vysílání, v rychlosti se mrkneme na pár aktualit, jako vždy probereme téma, co se kde děje, kde vám kdo zahraje, no a samozřejmě pro soutěživé jedince máme tradičně připravenou soutěžní otázku o ceny a k tomu samozřejmě navíc přidáme řádnou dávku muziky, proto pojďme na to.

Nedělní Trendsetek na Fresh Radio. A my se samozřejmě dostáváme k další rubrice, kterou jsem avizoval, to je rubrika Aktuality, v které pravidelně probíráme různé mimořádné okamžiky výročí či narozeniny. Takže dnešní gratulace míří do Británie, 14. září oslaví narozeniny britský DJ Sean Truby a 18. září oslaví narozeniny britský DJ Mark Sherry.

0: Připomínám, že nám dnes hraje host pořadu, to znamená DJ Stony, a samozřejmě my toho využijeme a dáme čas pro hosta a neb otázky tak trošku historie a tak trošku na tělo. Takže první otázka, která mě napadá, jak dlouho jsi součástí trancové komunity a co pro tebe osobně znamená hudební styl trance ve srovnání s jinými žánry?
1: No, takže já bych som povedal, že hrám okolo od 18, skôr 20 rokov, takže mám 43 a trance pre mňa znamená úplne všetko. Je to melódia, je tam všetko. Čiže ako by som povedal, sex, prachy, rock and roll.
0: Tak to je odvážné vyznání. Další dotaz, který mě napadá, jak ses vyvíjel v průběhu let a jak bys definoval svůj současný styl?
1: Takže, no, musím ulovit v paměti nějaké. No, začínal jsem jako každý v těch rokoch, těch 90. rokoch, takže komerčně. A potom to išlo. Skôr som sa ťahol ku trancu a skôr elektronickej hudbe. Je to house, trance, techno, tak len tak, letmo, ale skôr trance, lebo trance je najviac.
0: Tak to určitě nejenom já, ale i naši posluchači rádi slyší. Konec konců slyší tvůj set speciální, který si připravil pro dnešní relaci. Takže si dáme zase trošku muziky.
1: Já to míchám.

0: Připomínám, že zpovídám dnešního hosta relace Trendsetek, slovenského DJ Stonyho, otázky na tělo. Takže další, když jsi říkal, že máš za sebou celkem dlouhou kariéru, co by DJ, tak jaký byl tvůj nejkurioznější nebo případně nejdivočejší zážitek za mixážním pultem vůbec?
1: Počúvaj ma, jsme po 22.
0: Co na to říci? Tak trošku se kroť.
1: Takže takto. Ale keď prišiel proste človek za mnou a prosím ťa, mohol by si mi zahrať Helenku Vondračkovú?
0: Tak to je určite od trendsového DJ veľké přání.
1: No veď,
0: nebo nezahral?
1: Ne.
0: Nemáš žiadnu Helenku Vondráčkovou v nejakém trendsovém?
1: Vôbec ani nič.
0: Dobře, takže co je na práci DJ podle tebe vůbec nejtěžší část?
1: Příprava, to by som povedal, to by som vytkol, to by som povzniesol, že treba na to prípravu. Ten skills, proste trénuješ doma, trénuješ keď hráš, takže príprava.
0: Myslím, že pro
1: príprava
0: spoustu
1: trackov, príprava na počúvanie, skôr na počúvanie.
0: Pro spoustu poslucháčů bude určitě překvapením to, že se DJ musí chystat na svůj set. Dobře, jdem další muziku poslouchat, hrát.

0: Další dotaz, který tady mám na našeho hosta. Který klub nebo festival považuješ za svůj kariérní vrchol? Neboli, jaký je tvůj největší profesní úspěch, na který jsi hrdý?
1: Hrdý. Tak to veru, ti povím. Chcel by som sa dostať na Beat for Love, ale to uvidíme.
0: Ja sa zeptám.
1: No, tak sa zeptej. No, takže. Kde som hral?
0: Hral som
1: v Brne raz, to bol môj kariérny raz, taký, že 3000 ľudí pod pódium, takže akože to bol môj najväčší boom.
0: Jasne. Dobře, kam si myslíš, že se hudební scéna bude ubírat v dalších letech? Co se samozřejmě trendu týče?
1: Aj. Klinček po hlavičke si. Akože počúval som Armina a povedal, že proste sa vracia k trendu, tomu klasickému trendu, takže asi to pôjde dopredu.
0: Takže sa podľa tebe máme na co tešiť.
1: A vokálových vecí a proste a dá sa povedať aj čo hráš ty. Proste.
0: Perfektní.

0: Stále zpovídám ve studiu dnešního hosta, DJ Stonyho. Takže další dotaz. Co ty a produkce vlastní hudby?
1: Riešim. Prostě kupujem nějaké věci do mojho studia, čo si idem vytvoriť, takže bude sa na čo tešiť.
0: Doufám, že teda budem první rádio, kterému pošleš své nové tracky.
1: Aj. No, nastrely nějaké sú, ale uvidíme.
0: Dobrá, a máme před sebou poslední dotaz, díl už tě trápit nebudu, a ten zní, jakou radu bys dal svému mladšímu já, kdyby znova začínalo s DJingem?
1: Nie, ja by som to inak položil. Že ktorá vec bola taká, že proste si urobil krok späť, ale nešiel si. Mal som ísť na Ibizu, takže tam to bolo také, že som sa zasekol a proste prišiel typek za mnou, ktorý chodí na Ibizu a sa ma pýtal, že a čo tu robíš? A stále dookolečka, čo tu robíš? Že hrám. No ale on povedal, že ale ty máš hrať na Ibize, alebo hoci kde na veľkých festivaloch, takže neviem, proste tam bol ten cek.
0: To jsou asi momenty, které zažije každý člověk, každý DJ ve své kariéře, kdy se musí rozhodnout, jestli doprava, doleva, a pak jenom s odstupem času zjistí, jestli zvolil dobře nebo ne.
1: Přesně tak.

Do konce dnešní relace už nám zbývá méně než 30 minut, čili zase popojedem, i když stále za mixážním pultem DJ Stony ve svém speciálním live mixu. A my se dostáváme k rubrice Kdo vám kde zahraje, neboli připravované trance eventy, na kterých můžete zažít vaše oblíbence. Jelikož letní eventy pomalu končí, kluby už startují novou sezónu, vy se můžete těšit na následující. Příští sobota 12. září to bude probíhat v polském Krakově Trance Friend Festival, kde zahrají mimo jiné jména jako Rebuild Sound System, to je polská trancová partička, Simon Shane, Cold Blue a hlavně skvělý DJ Darren Porter. Právě od posledních dvou jmenovaných si hrajeme jejich tracky.

Taktéž příští sobotu 12. září se vám na pozvání pražského promotýmu Trance Family představí v klubu Puls 22, legenda německého trancu Mark van Linden. Vedle něj se předvedou Evelina Cole, Mark Tratosian, Pete Van Wave.

Stále jsme u soboty 12. září, to můžete také zavítat do ostravského klubu Ačko na náš event T-Attack, který proběhne jako součást třídenního Dubina Festu. Na line-upu máme spoustu jmen, třeba Dašu Tchir, Weibelfeld, DJ JK, Blue Eye, ale taky parádní producentka zahraje Foxy J, jejíž single si dáme právě teď.

O týden později, tedy v pátek 18. září, můžete fičet opět do klubu Ačko, kde dojede zahrát na náš pravidelný event T-Attack polská DJská jednotka. Proto je večer s podtitulem Made in Poland Edition a těšit se můžete na skvělá jména, jako jsou Inspire, Kosinski, Power Soul a Krysku a mnoho dalších. A když jsme zmínili Polsko, tak o den později v sobotu 19. září můžete v Katovicích zažít na vlastní kůži set Pepe Otavianiho, takže pokud to máte do Katovic coby kamenem, jako my tady z Ostravy, blíže už vám prostě nezahraje. My vybrali z Pepeho produkce můj nejoblíbenější track Classmate.

Další okamžiky jsou určeny pro všechny soutěživě založené posluchače našeho pořadu Trends Attack. Než se ale dostaneme ke dnešní soutěžní otázce, tak ještě rekapitulace té minulé. Ptali jsme se vás, kterému českému producentskému duu vychází, respektive v tuto chvíli už vyšel 4. září na labelu Darena Portra nový trendový track s názvem Century. Správná odpověď zněla Andy K a Emule. Z veškerých došlých mailů jsme vylosovali jednoho vítěze a tím je Libor Červinka z Ostravy, takže se s ním spojíme a slíbené tričko osobně předáme. A jak tedy zní soutěžní otázka dnešní relace? Na náš pravidelný event T-Attack, který pofrčí pátek 18.9. jsme si pozvali výhradně DJ z jednoho z okolních států, takže my se ptáme z kterého. Ještě jednou, na event T-Attack, který pofrčí v pátek 18.9. jsme si pozvali výhradně DJ z jednoho z okolních států. My se ptáme z kterého. No a jak už je samozřejmě zvykem, tak odpovědi na tuto otázku pište na trends@seznam.cz. Jednu správnou odpověď opět vylosujeme a vítěz od nás získá za odměnu tričko s jedinečným trendovým designem, které mimochodem jinde než u nás neseženete, plus 2 volné vstupy na náš pravidelný trendový event T-Attack v ostravském Ačko klubu. Jméno šťastného vítěze pro naší dnešní soutěže vám pochopitelně oznámíme v příští relaci za 14 dní.

0: Čas dnešní dvouhodinovky Trans Attack se naplnil. Opět připomínáme, že vaše dotazy či návrhy na další témata, která bychom mohli probrat, příště můžete psát na mail trans.je.fresh@seznam.cz. S vámi se všemi se loučí náš dnešní host, slovenský DJ Stony. Já mu moc poděkuju, respektive děkuju za jeho skvělý live set.
1: Za maličko a na budouce se vidíme, váčku a tak.
0: Tak to jsem moc rád. Od studiového mixážního pultu se s vámi loučím i já, váš dnešní průvodce Peter Paul Rota. Budeme se na vás všechny těšit zase u příštího vysílání v neděli 20. září, nebo ještě lépe naživo na některém z našich již avizovaných trancových eventů. Mějte se krásně a držte vlnu Fresh Radio.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkídek.cz.
1: Jestli si myslíš, že grilování znamená dvě klobasy na balkoně, tak kamo ne. Grill Off 2026. Jak jde dokupy grilování a offroad? No tu akci musíš zažít na vlastní kůžu. Zapomeň na naleštěné kary. Zapomeň na grilování z Masterchefa. Zapomeň na valení na gauču. Našlapané offroad kary, pořádné jídlo, offroad taxi, soutěže a banda pacientů, pro které je to životní styl, kámo. Grill Off 2026. 4. až 6. září Břesínská strž. Víkend, kde duní motory a blato není problém, ale cíl. Více na zvyšeno.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
4: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
5: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchátka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
6: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
7: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
8: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
7: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
9: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
10: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
13: Ty vogo, T-Rex!
14: Kde?
15: Tamhle!
14: Ten má ale klapy!
16: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
17: Mimino Stegosaura!
18: On chodí!
19: On je živý!
16: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
20: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
21: A dívejte, tam je ten velký!
22: Ten má krk až do nebe!
23: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
24: Radar!

0: Dobrý, příjemný, nedělní večer.
1: Dobrý večer, zdraví vás dva lidé, ano. Jestli se můžeme považovat za lidi, já myslím, že jo.
2: Ano.
1: Máme legitimaci?
2: Tak máme nohy, ruce a tak asi jo.
1: Jsme humanoidní bytosti. A dnes se podíváme na to, co se událo za poslední dva týdny v rapu.
2: Teď toho bylo relativně hodně, máme to takové vyrovnané, že máme zhruba stejně velké hromádky nové hudby a nových událostí, takže to si všechno rozebereme.
1: Čeká nás spousta alb, takže vás uvedeme do toho těšení se na ně, pokud teda to bude stát za to pro vás zrovna. A máme tady dárky, které rapeři pořídili svým přítelkyním.
2: Ano, ano. Oba koupili stejný dárek, trefili, nebo stejný typ dárku. Potom tu máme vlastně, budeme mít takovou rubriku, kde se podíváme na to, kdo si koupil jaké auto prostě. No. Protože to se nám teďka rozmnožilo. No a to zdaleka není všechno.
1: není. Tracky vyšly, alba vyšly a na to se podíváme samozřejmě, proto jsme tady.
2: Ano, a hned jako první tu máme nový track od Namze. A Travis Scott, jmenuje se to gas, nebo plyn, anebo je to americký. Ne, on je britský, takže to nebude benzín, to by byl petrol, tak to je plyn.
1: Tak plyn, no. Takže když řeknu, že vařím na plynu, tak řeknu, že vařím na gasu?
2: Ano.
1: Kdybych to
2: na gas s tou plynové plotně.
1: Aha. Jo, dobře, děkuju.

0: Radar Fresh Radio, tohle byl track nazvaný Forty Nights. Mm-hmm. Je to z nového alba od The Game'a, Documentary 2, které vyšlo asi 21 let po prvním Documentary. A je tam Kanye West na featu a je tam taková zajímavá část, kde vlastně The Game říkal, že Kanye nadával na Židy, ale že to berou zpátky, že někteří jsou v pohodě. Takže to je odpuštěno, všechno v pohodě. No, ale my se dostaneme z USA, potažmo z Izraele, do České republiky, ale zároveň na Balkánský poloostrov, protože na ten poukazuje nový single zpěváka, rapera, teď i po roce v Superstar, Kelina.
1: Ano, Kelina a společně s ním je na tracku Casanova Bulhar.
0: Ano, jako chápu proč, protože je to tematické, že? Balkán, Bulhar.
1: Mě zajímalo, kdo s tím jako přišel. Jestli Kelin oslovil Bulhara, nebo Bulhar oslovil Kelina.
0: To
1: je jako píseň od Bulhara, ne?
0: Je to tam Kelin a Bulhar jakože na featu, jo? Takže když oni už měli předtím jeden track dohromady.
1: Že Kelin, on vlastně Kelin je z Moldavska, že?
0: No.
1: A to nevím, jestli jako ještě bráno jako Balkán, ale samozřejmě je to blízko, takže se to dost možná k sobě hodí, proto možná si ho vlastně vybral.
0: No, já si taky myslím, právě pro mě hned napadlo, jak jsem viděl ten název. Ten track jinak je taková diskotékovka a mi připomíná, já myslím, že tam je možná i něco vysamplované, protože mi připomíná takové ty tak 10 let zpátky, 15, byly populární takové ty rumunské taneční hity, třeba Stereolav nebo Ina měla hodně hitu, tak je to v podobném stylu.
1: Je to možné, no. Já jsem si to pouštěl tak před týdnem, nebo hned jak to vyšlo a já už to nepamatuju. Já jsem si to už po druhé nepouštěl, ale vím, že vyšel i klip teda. Vím, že vyšel i klip a...
0: Ten je takový jakoby zdovolený, ten si zase asi ten klip zase moc nepamatuju, vím, že jsem ho jednou viděl.
1: Takže klidně nám napište, co na to říkáte vy, protože ty názory na to jsou takové jako dost rozporuplné.
0: Ano, jako mi se určitě líbil ten předchozí track, ten jsme hráli dneska
1: ano,
0: na začátku.
1: Ano, souhlasím, no, to je i taková hitovka.
0: Mnohem více. Ale tady tohle, no, jako asi si to nezařadím do playlistu, zase slyšel jsem asi i horší věci. Na Kelin teďka je Superstar, jak jsme se bavili. Já jsem teda ještě neviděl nic, kromě ukázek na Instagramu, ale četl jsem komentáře a na něj tam zrovna celkem lidi píšou chválu, dokonce i ti, co neposlouchali, říkali si, jako proč tam je a tak, tak uznávají, že jako je celkem v pohodě v té porotě.
1: Jo, já si myslím, že to je výborný jako casting té poroty, protože myslím, že se tam výborně hodí. Já bych tam už třeba nedával vůbec Haberu. Já jsem viděl jako 10 minut prvních a i ten prachař mi přišel, že byl jako celkem v pohodě, ale tak to je po 10 minutách, to nemůžu to moc hodnotit. A ten Habera prostě už bych ho prostě odstranil, už tam prostě smrdí strašně dlouho.
0: Já myslím, že, tam, že to je taková něco, jak je Simon Cowell v...
1: Já bych tam dal toho Klezlu. To si pamatuju?
0: Kde mu je konec, já si pamatuju na první Superstar.
1: Nebo Gabinu Osvaldovou s Petrem Soukupem.
0: Nevím, kolik lidí, kteří nás teď v tuhle chvíli poslouchají, si pamatuje původní Superstar v roce 2004. Uh-huh. My jsme tak staří, že jsme žili v té době.
1: Uh-huh.
0: A nebyli jsme ani úplně mimina.
1: No, nebyli, no.
0: Takže si to dobře pamatujeme a byl tam Ondřej Hejma ještě, takže ten by se mohl vrátit.
1: Mohla by tam být Gabina Osvaldová s Petrem Soukupem, ti tvořili pár, to mi úplně přišlo jako psycho, že, že jsem si je nedokázal vůbec představit nikde ani v posteli a tak. Ale oni by teďka mohli vysílat s nima, že by tam byli jako po roce, ale museli by být v jednom svetru, aby měli hlavy propletené v tom jednom otvoru.
0: Že by jako byli jako jeden po roce.
1: Jo, aby nezabírali zbytečně dvě místa, víš co.
0: No tak já doufám, že tě televize, která to vysílá najme na scénaristu a příští řada bude pár ve svetru. No nic, tady je Kelin, Casanova, Bulhar a track se jmenuje Balkan Paradise.
1: Yo.

0: Radar.
1: Radar Fresh Radio, tohle byl Marko Damian a jeho nový track nazvaný Mkin Privátik. A Privátik je napsáno z Q, takže my...
2: Buck. Nám...
1: Ano, no, to je dobré, že my zůstáváme v těch nultých letech, no. Protože napsal nám i posluchač, že si pamatuje první superstar, že Langerová Aneta vyhrála, což je pravda.
2: No a tu si pamatujou všichni, že? Ano, no. Díky tomu, že vyhrála úplně to první superstar. Tak? Dokonce má i jako celkem solidně vlastně s kariéru. Tím pracovala, no. Takže pořád zpívá někde. No, Křídla tak... motýlí, ty ve zná každý.
1: No, je to tak, no. A právě v té stejné době bylo...
2: A Šárka Maňková tam ještě byla.
1: Ano, a ta nevyhrála. Ta dělala potom se Zdeňkem Izerem scénky, jako jeho asistentka. Což jako je trošku... trošku
2: odbočila
1: kariéra,
2: trošku z cesty, ale tak aspoň něco, že jak zase jako... No. Třeba takový Jiří Zoniga, ten no. Už...
1: Ale viděl, a tak ten už byl potom pár let později, už trošku ten hype tam nebyl a... No a taky nechápu, proč vyhrál. Ale co jsem chtěl říct je, že tehdy se právě v té době přímo psalo to kvéčko místo K nakonec.
2: Ano.
1: A byla taková skupina, která to psala vždycky a potom taková skupina, která na to vždycky nadávala.
2: A ještě se psali dvojité v
1: ano, místo jednoduchého, jako Poláci. Ale bylo to česky, jinak.
2: Tak měl někdo prostě přezdívku na ICQ Verunečka s dvojitým V a Muck.
1: To bylo výhra úplně, když jste měli jméno, ve kterém bylo V, K, tak jste si tam mohli dát obojí, že?
2: Co, Veronika.
1: No, no, to...
2: Třeba.
1: No. No. Takže jako skvěle, no. Ono se to celkem vrací, my jsme měli teď z práce taky firemní akci a byla ve stylu nultých let a bylo celkem zajímavé, že, jako, že každý to pojal úplně jinak. Někteří přišli jako emaři na barvení, někdo si jenom vzal prostě džísku.
2: Džíska je univerzální. No, no. My jsme jednou se domluvili s kamarády, že půjdeme taky do restaurace v naší obci a že půjdeme jako taky v 90. letech, ale kamarád to špatně pochopil a přišel jako 90.
1: letech. Už mu chybělo jenom chodítko. No ale aby jsme se dostali k něčemu novějšímu, hudebnímu, tak Izomandias teď o víkendu pokřtil své album Exit u Palice, které vyšlo pár měsíců zpátky. Vypadalo to na velkou akci, měl tam velké množství hostů a v rámci toho vyšel i další díl EUP Summer, už jsme měli tracky Limbo a Rockstar Lifestyle. A ten se jmenuje Počkej, Wait, je tam Nick Tendo jako feat. A ten track je takový, jako hudebně to není nic výjimečného, prostě standardní ISO s Nickem. Ale je to celkem zajímavé téma, protože oni tam vlastně jako vyprávějí, i když jsou tam někdy nějaké bars, které jsou úplně mimo, jenom a to, co jste si říkal, mohli vymyslet něco lepšího, ale je to o... účincích různých omamných látek, takže jako zase si myslím, že to téma zase je celkem dobré.
2: Tak jako tak tohle téma podle mě jako koluje v celé jejich diskografii.
1: Jasně, ale je to, není to jenom o tom, že tam řekne, že si to dal, ale třeba jako...
2: Že si to dal a co mu to robí?
1: Ano, co to robí.
2: Výborné, tak to chybělo v tom jejich repertoáru.
1: Takže tady si to pustíme, jak to hudebně zní. A za chvíli budeme zpátky s nějakou další novinkou.
2: Ano, třeba vám řekneme.
1: Co jsme jedli. Máme nějaké další nové hudební věci ještě.
2: Máme, nebojte
1: to,
2: se.
1: To jsme.
2: Jsme Radar.
3: Tohle je EUP Summer Season.

0: Radar. Právě vám v relaci Radar na Fresh Rádiu dohrála skladba s názvem Tuleň versus Mrož.
1: Ano, Tuleň versus Mrož z mixtapu Jamesa Cola neboli Alibi Jonesa, což ano. Je jeho takové zlé alter ego.
0: Ano, je to už tak několikáté alter ego Jamesa Cola.
1: James Cole těch alter ego měl více, například Kapitán Láska, Stanley Kufenheim, kdy ve většině případů pod tímto alter egem vydával alba. A tady přichází s Alibi Jonesem, což je takové zlé dvojče, bych řekl, Jamesa
0: Cola. Ano, proto James Cole už je takový sám o sobě takový klidnější, ale má v sobě ještě nějakou agresivitu, co chce vybít, tak k tomu používá tohle alter ego.
1: Cílem tady toho alba vlastně není vyhrát Anděla, jak sám říkal. A já jsem to slyšel celé, je to teda mixtape, ty tracky některé jsou krátké minutové, některé i kratší třeba, jsou tam různé i takové jako tracky, co vlastně ani jako nejsou tracky.
0: To jsou jenom skity takzvané.
1: Ano.
0: A všechno produkoval IDEA opět. A co se týče hostů, tak tam je Pain, který byl na tomhle tracku. A jinak tam jsou sami takový spíš undergroundoví umělci, nebo aspoň vycházím z toho, protože nikoho dalšího kromě Paina neznám.
1: Jo, je tam zajímavý název Igor Haun Freestyle, to mě zaujalo, ale bohužel o Igor Haunovi tam není ani zmínka, což je zajímavé. A
0: tak je tam zajímavý název Autobus na Hip Hop Camp.
1: Ano,
0: což
1: ano,
0: podle mě musel nedojel, být nahrané to na poslední chvíli.
1: Je to možné, je to možné. A no, 35 minut to má, 19 skladeb, takže z toho jde poznat samozřejmě, že ta délka jednotlivých skladeb není úplně šílená. A produkoval to zase IDEA. Já co si o tom myslím vlastně? Já jsem si to prostě po druhé nepustil. Já jsem to pustil jednou, poslechl jsem si to a nějak jsem z toho jako nebyl unešený. Že takové to chtěl jsem říct jedno slovo, které tady asi říct nemůžu, ale řeknu to bez toho Z na začátku. Takové to mrtví, to taky nezní moc jako dobře.
0: To zase moc
1: Které James Cole umí, tak jak kdyby tam úplně tak jako nebylo. Taková ta jeho stránka, kdy jako nadává, je takový jako temnější, tak tady mi to přišlo, že to úplně tak jako nebylo,
0: ale
1: že to bylo tak jako mírně, je to jako trošku jiné než takový klasický jako James Cole.
0: Ale tak možná tohle je to alter ego, není tak moc agresivní, ale je trošku agresivní a pak bude být ještě další alter ego,
1: to jako bylo,
0: kde bude vyloženě jenom křičet.
1: To jako bylo agresivní, ale ne tak, jak kdyby tak dobře, jak to mám rád u něho.
0: No, uvidíme, s čím přijde dál, jako, protože James je teďka hodně aktivní a pořád něco vydává. Čekáme i, kdy konečně uvidíme nové informace o oznámeném novém projektu od K.O. Crew, čímž se dostáváme k tomu, že i druhý člen K.O. Crew, Hugo Tox, vydává za dva dny svoje nové album, jmenuje se Art.
1: Já jsem zvědavý.
0: A je to po 5 letech vlastně solo album. Nebudeme vzpomínat album s D-Richem, které vyšlo loni, protože to bylo takové, takové, že to nemuselo vyjít.
1: No a hlavně tady Bauch vydal teda už track.
0: Víme, že tam bude docela hodně skladeb, já jsem to tady nestihl spočítat, ale je to dlouhé album a budou tam jenom dva hosté, aspoň jsou tam zvýraznění. Hirmix WYA, který je právě i na tom tracku, který už vyšel, a potom Duch.
1: Ano. Na tracku, který už vyšel, což je track, já myslím, že to jmenuje
0: Míč Bro 3.
1: Míč Bro 3 je právě Hirmix. A co je na tom zajímavé, na tom tracku, je to, že Hugo Tox má nějakou asi úchylku na lidi prostě s postiženým hlasem, protože tady ten pán zní velmi podobně jak The Rich, nebo rapuje podobně, taky s takovým změněným hlasem. A prostě já jsem si od toho chtěl odpočinout a už jsem to nechtěl slyšet v těch jeho trecích a je to tam zás.
0: No, jo, můžu říct jenom, že Duch takový hlas nemá, takže tam to možná bude o něčem jiném. Takže dáme si ten track Míč Bro 3 a uvidíme, jak bude znít celý album. Vychází teď ve středu, takže v příštím radaru vám ho zrecenzujeme.
1: Jo, těším se na to, jinak tady tenhle track mi se líbí, je to zajímavé, od Hugo Toxe rapuje tam pěkně.
0: No, Hugo Tox má teď co dokazovat po beefu s OG Pávem a tady tohle track zní slibně,
1: jo,
0: takže
1: to
0: myslím, že to
1: dobrý
0: může být fajn.
1: Ten Hirmix by tam být nemusel, no, ta škoda, že tam je. Tak snad příště.

0: Radar.
1: Radar Fresh Radio, když jsme si hráli nový track od Huga, tak jsme si museli hned potom dát i OG Páva, jeho track nazvaný Number One. A teď je čas na další nové EP, tentokrát ze Slovenska. Mm-hmm. A má ho na svědomí interpret, který se jmenuje Gleb, a jeho album, nebo teda je to EP, protože tam 7 skladb, má to jenom 15 minut, tak se jmenuje MHD Flashback.
2: MHD Flashback, no tak já jsem to neslyšel, to vyšlo teďka, muselo to vyjít někdy.
1: Vyšlo to minulý týden,
2: aha, tak to
1: dokonce 27.8., takže už 2 týdny zpátky.
2: Tak to mi teda absolutně uniklo, navíc je tam track se Smekem.
1: Je tam track se Smekem, ano, po dlouhé době se dali dohromady na jednom tracku, jinak je tam potom 13, což je se skupení, které by vůbec nemuselo existovat.
2: To je pravda.
1: A měl tam být i Luca Brasi, ale není tam nakonec, je tam, má tam asi 2 věty jenom v jednom tracku.
2: To je dobře, že
1: takže
2: to,
1: to taky nikomu asi nevadí.
2: No, já jsem to teda neslyšel, takže já tam nic neřeknu.
1: Za mě to bylo standardní, jako Gleb vždycky zní dobře, takže jako málo kdy vydá něco, že by si řekl, že se to nedá poslouchat. Zároveň něco, co by kromě toho featu se Smekem, to jsem jako rád, že po dlouhé době se spojili, tak tam není nic úplně světoborného, ale jeden z tracků, teď už si nepamatuju, který myslím, že ten poslední, B.A. Dog, tak je, jsem 100% někde slyšel, nevím, jestli to nebylo dokonce na koncertě Gleba, ale na něm jsem byl v roce 2024, takže už
2: je
1: hodně
2: to
1: dávno.
2: Možná, že to někde vyhrabal.
1: Takže je možné, že to je track, který už měl hodně dlouho někde v šuplíku.
2: Já nevím, no, jako Gleb mě tak nějak jako sešel z mojeho radaru, že nějak jako jsem ho přestal úplně jako, protože v tom období, tak 2020 až 2023, tak to vyletěl hodně.
1: No, já vím, že já si pamatuju, že jednu dobu jsem ho úplně žral, že byl track, audiokniha. Tehdy to byl jeden z prvních takových těch slovenských interpretů, že jsem si prošel celý YouTube kanál, oni to tehdy měli na Fakdem. A měl i prostě propracované klipy a jako on to pořád má, akorát už si na to zvykl, už ti to nepřipadá tak revolučně.
2: No, The Big Boy FM bylo takové jako fakt povedené album, tam byl ten track MC Erik a Barbara.
1: A Leto v kufry bylo skvělé album, to si pamatuju, takové legendární.
2: Byl tam Commander, Pumping Up, Na skalách freestyle, taky dobrý track, a takže, ale teďka už prostě jak kdyby mě to jako nezajímá, no, nebo už se mi to už jak kdyby nelíbí, no, jak kdybych se toho nějak třeba jako přeposlouchal, nebo nevím. No,
1: jako je pravda, že taky nejsem, já jsem předtím vždycky úplně odvařený, když vyšlo něco.
2: Já taky, já jsem říkal, tyjo, to bude dobré úplně, a teďka mi to je úplně jedno.
1: Poslechnu si to, je to fajn, prostě Gleb mi nepřipadá, že by nějak šel s kvalitou dolů, prostě pořád doručuje, akurát už tě to prostě nevím.
2: No, ono podle mě to je tím, že ten projev je taky takový jako specifický, takže ty, když toho člověka objevíš, začneš ho poslouchat, tak nějakou určitou dobu se ti to líbí. Ale po čase prostě už tě to podle mě omrzí.
1: A to tak, že už ti to přijde prostě. No. Už to není nic, protože ze začátku to bylo něco nového.
2: No, tak to je jasné.
1: Je to tak.
2: No, takže pokud jste to slyšeli vy, tak nám dejte vědět, co si o tom myslíte, a podělte se s vaším názorem, protože nás váš názor zajímá.
1: Mm-hmm. Takže my si dáme tedy track, na kterém je Smek, a ten se jmenuje Fotoalbum.
2: To je skoro fotky z novin.
1: Ano, ale je to album.
2: Ale jinak. Big Boy 10.0.

0: Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar. Zachytíme vše ze světa rapu.
1: 23 titulů. Asi tě překvapí, že jsme se sice už najedli dobře, ale furt to nestačí. Je to jak posedlost, tahle ta cesta, víš, je na ní radost, je na ní stesk, je na ní obojí.

0: Radar.
1: V Radaru na Fresh Radio tohle byl nový track od Mata 213, jako docela zvláštní záležitost, jmenuje se to Peak.
2: Jo,
1: a je to takové intro, prostě to není, no. Nic se čeká, když se to rozjede, a rozjede se to nikdy.
2: Mně se to líbilo, jako musím říct, že mi se to líbilo, to takový jako konečně takové klidné, atmosférické.
1: Jo, jako ta atmosféra tam je zajímavá.
2: A nakonec jsme zjistili, že to je v Slávě.
1: No.
2: Jako,
1: a já nevím, jestli to je reálně něco, jak měl Rohony Letnou, že to jako pro ten tým fotbalový. A nebo jestli...
2: Nějakému filmu, nebo k něčemu dokumentu.
1: No, jestli myslí Slávy jako třeba s tu starověkou.
2: Ne, já vím, že on fandí Slávy. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bude k něčemu tomu, protože měl track i Christos Zafeiris, což byl hráč taky Slávě. Takže tady je to jasné. No,
1: tak ale to se divím, že potom spolupracuje s Rohonym, jakože, no. Že se nepobili třeba.
2: Nebo že nevymlátili prostě vlak, no. Skla ve vlaku, nebo něco takového, co často dělají fotbaloví fanoušci.
1: A teď se ale podíváme na nový český rekord.
2: Ježišmarja, tolik energie, ty jsi zbláznil, člověk.
1: Protože vlastně navazuje to i na to, o čem jsme se bavili. Protože doteď největší počet streamů za jeden den od vydání držel právě Rohony s trackem Letna se spartianskou hymnou. Ale tento rekord byl překonán. Překonal ho PTK s novým trackem Sprosté slovo v pozoru, na kterém je i Eclipse na featu. Ten track dosáhl 500 000 streamů za jeden den. A za 3 dny měl 1 000 000.
2: No, a já jsem ho ani neslyšel.
1: Já jsem ho slyšel a je to velmi standardní PTK track, není to nic výjimečného.
2: Čím to je? Jako?
1: Nevím, ale je to track, co on už jako hrál na shows, takže možná tím to vyhypoval, plus on má vždycky velká čísla, tak to prostě jenom trošku postřelil.
2: Tak to Izo z toho musí být nadšený, protože on vlastně hejtil v nějakém tracku Rohonyho, že tam měl nějaký velký počet těch poslechů.
1: On měl myslím 300 000 za den, že to byl rekord.
2: Na tom. No. Takže teďka mu musel hodně oslavit.
1: Ano, že jeho felák, když to vyhrál, ho překonal. A jako o 200 000, to je docela, dobrý náskok. No. Takže pustíme si to, sami posuďte, jestli to stojí za ten rekord, ten track. Za mě úplně ne.
2: Já vím, že ne, jako, ale v tom to ještě neslyšel. Ale pušťaj. Jsme na tady.

0: Radar.
1: Radaru na Fresh Radu jsme tady opět my. Tohle byla Tyler, její nový track Dead Girl. A my máme na našem pořadníku i nově vydané producentské album, které vydal Phil, což je producent z Ústí, tuštím. Tak je to člen se skupení Family Therapy, pod kterým hrajou třeba UKG, tak je to týpek, který udělal remix Verony Nejsi sám, který jsme si hráli asi měsíc zpátky. A teď se rozhodl vydat svoje vlastní producentské album, což já vždycky rád vidím.
2: Taky.
1: Album jsem slyšel a je to takové velmi střední, jak by řekl Karel Veselý.
2: Ano. Je to 11 skladeb, 27 minut. Jsou tam samozřejmě hosté, tím, že on je producent a nerepuje. Je tam Resetet, je tam Isami Mario, IG Morris, Irid, Darko Don, Robin Zoot, Hugo Tox, Spec DS, Resetet, zase First Band, Eggy, Brian Lean, Eduf Sin a I.H. Hanna a Matt Mado.
1: Jo, Eduf Sim tam má za mě nejlepší část nad alba, ale on je tam s Forestem Blantem a je to takový rockový track a Forest se tam rozhodl, že prostě bude punkový zpěvák.
2: Forest Blunt vůbec podle mě neví, co má dělat. Jako tak, tak to na mě působí. Že
1: je
2: ten...
1: to tak, no, že zkouší všechno možné.
2: Jako, já nevím, no, jako ti hosti jediné, co se mi líbilo, bylo jako All Star, protože tam byl Hugo Tox a Spec DS tam rapoval, což musím říct, že to bylo dobré. Teda myslím, že to byl on a tam si myslím, že by se tomu měl trošku více věnovat, protože mu to jde. A Eggy byl hrozný, ty ukradené flašky, ten track, to bylo jako tragické. No a i tak jako nic, no i sami Mario klasika strašné. A S.E.K. Robin Zoot jako velmi zajímavé, já nevím, jestli jsi to slyšel.
1: Slyšel jsem toho. A jako nebylo to lepší než většina alba Majitel zase,
2: ano, musím přiznat. Ano, tam jako šlo slyšet, že to je Ačkový rapper, že ten rozdíl v těch ostatních, jako tak to bylo znát, ale jako vybral se tam zajímavé téma, kde se přirovnával vlastně ke kurtizáně, ale sprostě. A celou dobu to tam jako opakoval, jako že on je jak to. A takže to bylo takové jako zvláštní. A to mě trošku pobavilo, no. Jinak jako taky takový střední výkon, no.
1: A my si teda dáme track, který si sám řekl, že je jeden z těch lepších. A to je All Star.
2: Děkuji.
1: Je to jediný trošku delší track na tom albu.
2: Ano, taky velmi krátké písničky, no. Je to trend.
1: Je to tak, lidi nemají tak velkou pozornost.
2: Nemají.

0: Myslíme, že nás zase potrolil systém, protože tohle určitě není track All Star, který jsme si chtěli zahrát. Ale nevadí, my vám ho pustíme, jenom ho tady musím najít v archivu. Já poslední dobou, já vždycky totiž připravuju ty tracky hromadně. Oni se nám jakoby že se mi vždycky potom do té složky nějak seřadí. A už se mi několikrát stalo, že tam nakonec ten track byl úplně jiný.
1: Což, no to už se nám tady stalo i před, jakože víckrát, než jednou.
0: Takže
1: si to nepustíme, nebo si to pustíme?
0: Pustíme jako, si to, jo? Já to tady jenom musím najít. Dobrá. Náhradně.
1: Jako vlastně, jsem to ani, vlastně prvních 10 vteřin jsem si toho ani nevšiml, no, že to je nějaká jiná písnička.
0: Protože on tam mohl, já jsem si říkal, že to je sample, protože já jsem ten track slyšel, zase ho tak dobře nepamatuju. A on ten track nakonec není tak dlouhý, má minutu a půl. Takže no, to bude tak, rychlovka, tady je.
1: No, tak jo, tak poslouchejte teď teda, jo.
0: Teď je to tady.
1: Teď opravdu, už fakt.

0: Radar.
1: Radar na Fresh rádiu, já jsem chtěl říct na Bass rádiu, protože jsme se bavili o Miami Bass žánru. Track, který jsme si hráli už několikrát, Monika, Acid Bass Club a Hugo Tox. Je to asi moje nejoblíbenější album, ze kterého to je, za rok 2026. No, vlastně asi určitě, jak když budeme rekapitulovat na konci roku, tak nevím ještě v jakém pořadí, ale Acid Bass Club a Od nekonečna do dávna bude moje top 2, tam je to pro mě úplně jasné.
2: Souhlasím, protože já jsem to taky slyšel několikrát, jsem si to pouštěl, ty tracky, a jel jsem to fakt do kolečka. A musím říct, že to mě tak jako mile překvapilo, jak dlouho nic, no.
1: Je taková podsta prostě zvuku, o kterém už dneska skoro nikdo neví. A to
2: což
1: je...
2: Což je jako škoda, protože fakt to zní
1: je
2: dobře.
1: To dobré, ale jako ono to je bylo hlavně v 80. letech populární a je dobře, že to někdo vytáhnul, že někdo tohle dělá. Oni jako typci asi Bass Club nejsou nějak skvělí rapeři, ale ono to v tomhle žádnou není potřeba. Tam je to spíš prostě o tom vibe, o tom, že to je taneční, že to má energii a v tomhle to funguje skvěle.
2: Jo no, souhlasím. Velmi dobré, velmi dobré. Doufám, že budou pokračovat, že to neudělali jenom jeden projekt a končí, ale
1: doufám.
2: Že...
1: Já si umím představit, že by udělali další projekt, že by tam měli třeba i více hostů a třeba někoho. Já nevím, kdo by v tomhle mohl fungovat. Třeba kdo by si měl představit takovém Miami Bass.
2: V takovémhle Miami
1: Hugo Bass. Hugo by to sedí skvěle třeba. Myslím, že
2: MC, Cole, MC Gay třeba by to
1: mohl. MC Gay možná taky. Vlastně James Cole by tam taky seděl, protože Dix zněli podobně, že?
2: Právě, že mi to hodně připomínalo Dix, no.
1: Takže to by bylo fajn. Jako teoreticky třeba i Robin Zur by tam mohl být dobrý.
2: Mohl. Kato.
1: Kato, no tak... Ale třeba by se s tím popral. Takže.
2: Bylo by to aspoň jeho nejzábavnější prostě track z jeho života.
1: A mě by zajímalo, kdo nás poslouchá třeba přes apku, tak nám tam můžete napsat. On rok 2026 je už ze 3/4 za námi, což je šílené, protože nedávno jsme začali. Takže jestli máte nějakého vy oblíbence, kdo by podle vás byl rapové album roku?
2: Já ještě musím nominovat takhle za sebe Hasana s Karlem, což bylo 2026, myslím.
1: Ano, no to bylo hned prvního možná.
2: Jo, takže tohle a tady tohle a jinak jako zatím...
1: Bude to tohle.
2: Já vím, že Izomandias vydal...
1: Exit
2: album, což bylo jako...
1: Což jako za mě to pětka bude taky určitě.
2: Bylo dobré, ale...
1: Není to prostě tak výjimečné jako třeba tohle, ale...
2: Nebylo to pro mě, já vím, že spousta lidí jako to staví na piedestal, ale pro mě to zase jako tak extra nebylo. No.
1: Já bych to viděl tak třeba na 5. místo asi, nebo 4.
2: Ale myslím si, že určitě bude v nominaci na Anděla.
1: To je taky dost možné, i když ty Anděly tam disoval, ale oni ukážou, že jim to nevadí a nominoval ho.
2: Jo, tak co?
1: Bylo by dobré, kdyby nominovali James Cole a to co říkal, že nechce být nominovaný.
2: To si myslím, že ne, že to nemá šanci na úspěch.
1: Takže napište nám, co nejvíce bavilo vás.
2: Ano.

0: Posloucháš Radar na Fresh Radio. Radar, zachytíme vše ze světa rapu.
1: Izo, yeah, yeah.

0: Hangover Summer Season. Radar.
1: Radaru na Flash Rádiu, Izo, Dušan Vlk, PTK, jejich Limbo track, který už jsme si hráli minule. Pořád si pamatuju, jak Dušan Vlk přišel na Izově koncertě na Grapeu dát svoji sloku. Bylo to živě výborné. A my se teď podíváme zpátky do Ostravy, protože místní, dá se říct, že už legenda, Sergej Barakuda, tak na letošek, na podzim.
2: Úplně mi vypadlo za ty dva týdny vlastně, že udělal ten track s tím Krištofem.
1: Ano, no, to už jsme všichni zapomněli.
2: Já se musím podívat, jaké to má čísla.
1: Podívej se na to, paj se na to.
2: Paj se, ano.
1: Ale chystá nové album, které by mělo vyjít.
2: 8.10.
1: 8.10. ano.
2: To bude dárek na moje narozeniny skoro.
1: No výborně. Tak
2: doufám, že to bude dobré.
1: Zatím o tom albu nevíme nic moc. Ten track Bonnie a Clyde, který vyšel pár týdnů zpátky, tam asi bude. To si typuju. Ale nevíme nic dalšího. Co tam bude třeba další track, co tam bude za hosty, třeba tam bude Richard Krajčo na něčem, když už spolu začali pracovat.
2: No právě, jako teďka Sergej má takové široké pole působnosti, že nikoho už nic jako nepřekvapí vlastně. A takže tam může dát koho chce. Kdyby tam byl třeba Richard Miller.
1: To si umím představit.
2: To by bylo dobré.
1: Protože s Richardem Millerem...
2: Takový dost jako podobný hlas, že?
1: No. Ale třeba DMS se pár s těmi dalšími týpky, tak měli track s Richardem.
2: Jo, já vím, že on se objevil už na pár takových trecích od nějakých rapperů, takže nevím, čekám tam nějakou takovou jako Sergejovinu, že tam bude něco takového trošku, že se tam jako upustí úzdu něčemu.
1: Jo, ale, je to nejsem, pravda, ale kdo ví v jakém směru, že?
2: No, ale to nevím, jako, ale jestli tam bude něco takového.
1: Já bych byl rád, kdyby přišel s nějakým hostem jakoby u sebe, kterou jsme nečekali, ale ne typu Krištof, ale kdyby, nevím, třeba Sergej a Izomandias bych chtěl vidět.
2: No.
1: Což nevím, jestli je reálné, ale proč ne, že?
2: Nebo Sergej Hugo Tox.
1: To by bylo taky super, no.
2: To si myslím, že by taky mohlo jít. Já vůbec nevím, jako jejich vztah nějaký, že to by připadá, to jsou nějaké pesvěty, které ani
1: taky
2: vůbec...
1: si myslím. Já jsem právě jednou přemýšlel, jestli se, kteří repeři se třeba nikde neobjevili spolu. No. A Sergej a Hugo Tox na nějakém tracku byli, ale bylo to nějak v roce třeba 2008, takže už hodně dávno.
2: Jo.
1: A tam bylo těch hostů třeba 7, takže prostě se tam sešli podle mě úplně náhodou.
2: Jo. No, takže to bych třeba chtěl slyšet, protože třeba Viktor Šín s Hugo Toxem, tak byly výborné. Oba tracky, co spolu měli, tak byly fakt skvělé.
1: No a třeba takový Buka a Sergej, to by taky nemuselo znít.
2: To by mohlo být dobré, to je pravda. No.
1: Jo, takže uvidíme, s čím přijde. Jako, já vím, že Sergej je takový, že on se na ty hosty moc nespoléhá. Je pravda, že když měl jaké hosty na svých trecích, tak to byl buď Hector nebo Smek, anebo to byl někdo, kdo byl horší
2: nebo
1: než
2: Dollar
1: on.
2: Prince,
1: no, to jsem chtěl říct, říkal, že to byl právě někdo, kdo byl horší než on. A nevím, no, jako já doufám, že tam něco takového bude, protože pamatuju si Finesu, tam měl track se Steinem 27, taky to asi nikdo nečekal. A jako ku podivu to celkem fungovalo. Potom se objevil teďka u takových lidí, jako je Casanova Bulhar, u Maniaka, u...
2: Jako Casanovu tam hodně zastínil teda v tom tracku.
1: No, to je pravda. Ale taky to byla spolupráce, kterou jsem nějak si neuměl představit a nějak to vyšlo, takže třeba přijde z něčím, jako třeba Sergej a Kellyn, to taky nemuselo být špatné.
2: Jenže tam jako se nesmí, tam nesmí Sergej se snažit zpívat do takovém tracku. Tam musí
1: nechat... Ale já si myslím, že by udělal.
2: No, on by úplně tak, já taky tady budu prostě zpívat.
1: Dáme si prostě důle. Já úplně vidím toho Kellyn, jak zpívá a Sergej tam dělá ty ad-libs, víš to?
2: Takže no, může to být skvělé, může to být jako fakt dobré, může tam být nějaký mega hit. Já bych byl rád, kdyby tam bylo něco takového tanečního třeba. Jak bylo Smí se teď, něco takového klidně by tam mohlo být.
1: Je pravda, že je to jeho největší hit. Nevím, jestli Sergej je zrovna takový, že bych chtěl z toho vyšťávit co nejvíc. On se vždycky jakože snaží být takový spíš umělecký, ale proč ne, že? Udělat třeba nějaký jiný. No. Nebo Sergej, kdyby udělal nějaký baseline, víš co, nějaký UKG track a to by potom Smek řekl, že byl stejně první, kdo to udělal.
2: Jo, to je pravda, že Smek je jediný člověk.
1: Jediný člověk na světě.
2: No, tak to jsem zvědavý, s čím přijde, jakože co doručí. Mohl by zkusit si to třeba neprodukovat teďka sám.
1: No, ale podle mě bude dělat.
2: No, jako bude.
1: Je to dobře. Na druhou stranu může to udělat třeba půl na půl,
2: no,
1: že?
2: No,
1: trošku,
2: že
1: to, nebo, udělat, nebo zprodukovat to s někým dohromady.
2: No, že to ti dá taky trošku jako, že to bude takový jiný zvuk trošku, tak ti to dá taky nějaké jiný náhled na ten track celkově.
1: Uvidíme, no, jako... Já si myslím, že tam bude, nevím, Antarktida nebyla na tom předchozím albu, že? Že to tam podle mě taky bude.
2: To tam nebude, že dlouho.
1: No
2: že
1: jako je, ale hned bude mít čísla, víš?
2: No, nevím, no. Jakože...
1: Ono se to vždycky počítá do streamu.
2: Těžko říct, a nějaký tracklist jako tam není.
1: Zatím nic nebylo zveřejněno. Víme, že
2: jo,
1: tam
2: takhle,
1: bude Bonnie a Clyde. Takhle,
2: počítat do streamu, no. Tak proto to tam dávají. No. Hm.
1: Tak uvidíme, no. Jako já se na to těším.
2: Jo, vidíš, album... jako, vidíš Sergejové album je album, na které já se těším.

viděli rodiče. Čežom, čego, jak už mám ten grubý stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíracích

0: radaru na Fresh Radio jsme si připomněli i Red Zeda. A Red Zed teď se mě teď byl takovým hledáčku médií, ale ne kvůli hudbě, protože teď nějakou dobu nic nevydal, ale kvůli toho, že si pořídil nový vůz.
1: Ano, je to vůz Cadillac Escalade a je to supercharged.
0: Ano, je to auto, které, já jsem se na to díval, stojí kolem 5 milionů korun.
1: No, to je
0: což
1: fast.
0: Je docela drahé.
1: Je to teda extra silné.
0: Ano, auto je tak obrovské, aspoň na fotce, že Red Z je vysoký asi po kapotu toho auta.
1: On je docela nízký, že? A co, já jsem se díval na spotřebu právě. No. A mělo by to být nějakých kolem 23 litrů.
0: No, to už je docela šílené.
1: Nebo 18 až 20.
0: No, ono to má objem 6,2 litru, ten motor. A je to, doplňuje si sbírku, protože před 2 lety si koupil Dodge Viper. Takže to takhle.
1: To bylo moje nejoblíbenější auto, jak jsem normálně se pamatuju, Dodge Viper.
0: Ona byla, já jsem hrál takovou hru na mobilu. Asfalt se to jmenovalo a tam byly závody a vím, že tam jsem taky s ním jezdil často, že to bylo takové nejvýkonnější v té hře, nebo možná ne, ale mi připadalo takové nejlepší.
1: Jo, těch dílů asfaltu vyšlo už asi 12.
0: Já si pamatuju, no, první 4 jsem hrával a my jsme si to hráli takhle ve hře a někteří si to auto koupili reálně.
1: A hrajou si teďka, no. No a jinak, co jsme chtěli říct, ještě je další vlastně.
0: Ano,
1: informace s autem.
0: Lela Vemola má nové auto, ale to přeskočíme, možná to není nebové.
1: Carlos jí vzal auto a ona si zařídila spolupráci, kde má prostě svoje.
0: A říkala, vlastně, jak to dělá pro děti všechno, že?
1: Jo. A ještě PTK koupil přítelky.
0: Ano, a víš, co jí koupil?
1: Koupil jí Mercedes, myslím. Hmm.
0: A já jsem zase četl, že 13 meny, s kterou si nebudeme nic hrát, nebojte.
1: Ano,
0: tak koupil svojí manželce auto, je to taky Mercedes.
1: Taky jsem viděl.
0: Takže všichni si takhle kupují auta.
1: No.
0: A já jsem si dneska koupil v obchodě dvě vody a rýži a to je všechno.
1: Já jsem si koupil 3 malé bagetky, malou čokoládku a prošuto s šunkou.
0: A tohle pro
1: a
0: náš
1: maslo.
0: Tohle pro náš budget byl zhruba stejný zásah, jako
1: teď
0: byl.
1: Teď si už měsíc nebudu nic moc koupit.
0: Jako byl pro tyhle interprety ten nákup těch aut.
1: No.
0: No a dáme si ještě jednu pěknou zprávu, protože Sára Rika slaví, nebo nevím, jestli slaví, ale myslím si, že je to důvod k oslavě, protože její debutové album Já Sára tak dosáhlo 100 milionů přehrání na Spotify, což je hodně. Hodně šílené číslo.
1: Má někdo více?
0: Nevím, jestli nějaká album mám více. Já bych řekl, že jo, že některé tracky, protože třeba až na měsíc od Viktora má třeba 40 milionů jako samostatně.
1: Aha.
0: Ale 100 milionů, víš co, když je na trhu, který má dohromady třeba 18 milionů lidí, je
1: no,
0: solidní.
1: Jako tak Sára je zrovna člověk, který by mohl přijít s nějakým novým albem.
0: Ano, to jsem chtěl říct, že asi něco bude, protože má venku single V mojich snoch, který jsme si už hráli a dneska si ho připomeneme.
1: Dobře, tak to tam pušťaj.

0: 90.
1: Je to šílené, naprosto bláznivé a neuvěřitelné, ale 2 hodiny uplynuly jako voda a dnešní radar už je u konce.
2: Ano. Voda, to mi připomněl tu Anetu Langerovou, ano. Jak jsme se spolu bavili na nějakou písničku o vodě.
1: Voda živá se jmenovalo.
2: Voda živá,
1: čistá a důvěřivá,
2: navždy odplouvá.
1: Proč jsi se přihlásil do té
2: superstar? Protože...
1: Ty jsi starý, že? Tam nemůžeš, když ti nad 30 už nemůžeš, ne?
2: Jak to?
1: Myslím, že ne.
2: Takové pravidlo.
1: Já myslím, že X Factor neměl věkové omezení, ale superstar měla.
2: Neměl, já jsem myslel, že ten Zadiga měl 17.
1: Ale to byl X Factor právě.
2: No.
1: A tam nebylo věkové omezení, ale superstar je.
2: Jo.
1: Ale v porotě očividně ne, když je tam Habera.
2: Jo, no, to by měli taky zaříct za to.
1: To asi aspoň 80 let. No nic, tak my budeme za 2 týdny zase zpátky a uvidíme, co do té doby vyjde. Budeme mít minimálně nové album Hugo Toxe, pokud ho nějak neodloží. A snad i něco dalšího. Uvidíme, kdo si koupí jaké auto.
2: Jo, no, jsem zvědavý. Jakože mohlo by něco dobrého vyjít. Doufám, že ten Hugo Tox mě potěší.
1: Takže minimálně toto vám úplně dopodrobna rozebereme každý beat. Připravíme si pro vás i nějaké překvapení, třeba budeme bavit se o nějakém...
2: Nás jí tady.
1: To zase by nebylo asi tak hrozné, když to nikdo neuvidí. Ale budeme se třeba bavit o nějakém tématu, které jsme tu ještě nikdy neprobírali.
2: O koních.
1: Jsme podle mě už někdy se o nich bavili.
2: Nepravda, tak něco vymyslíme.
1: No, takže musíte poslouchat, protože to si nesmíte nechat ujít.
2: A posílejte chodidla.
1: Ale teď už dobrou noc.
2: Ahoj, ahoj.
3: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+ a v celém Česku.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie.

0: anarchie.
1: Když je dozvol... auto.

0: 7.30. Vyspěcháte do práce. Děti spěchají do školy a ostravské ulice jsou najednou víc než plné.
1: Tak nespěchejte i za volantem. U škol, zastávek a přechodů může dítě vběhnout do vozovky, objevit se mezi auty nebo vám prostě nedat přednost.
0: Pár vteřin vás nezdrží. Zpomalte.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Po prázdninách jsou děti zase zpátky v ranních ulicích plných aut, stresu a zmatku.
4: A první dny. Všude je toho najednou nějak moc. Sluchá.

0: kamarádka, kamarádi, mobil, historky z prázdnin a pozornost občas úplně někde jinde než u provozu.
1: Řidiči, počítejte s jejich roztržitostí nejen u škol a přechodů a raději zpomalte.
2: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Novinky na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: mi líto, chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě plechít. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel Skéro, ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarád?

0: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh